As long as we are fine.

0: sorry. Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to jsem já, to prdá, ale ne.
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló?
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: Pane, to je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
2: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
0: jsme Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropa 2. 80.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože

0: Úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
2: Kdy je kuřák zarostlej, no?
1: Když mu dojde pěna na hulení.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
1: Já bych to třeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer. Na Evropě 2.
3: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
6: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
7: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
8: To jakoby dojímá.
7: A hvězdná porota.
9: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
7: Superstar. Od 2. září na Nově.
0: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: The world it was doesn't exist.
2: Snímek Vzhlížet ke hvězdám je zasazený do světa, v němž přežití není instinktem, ale lidskost je volbou. Na prahu 90. ho natočil neúnavný filmař Ridley Scott, který v těchto dnech pracuje na životopisném filmu o Bee Gees a v listopadu ho čeká natáčení Ostrova pokladů s Hughem Jackmanem. Thriller Vzhlížet ke hvězdám je adaptací sci-fi románu Psí hvězdy z pera Američana Petra Hellera, jenž se zabývá následky pustošivé pandemie chřipky.
3: So what did you do before the world ended?
2: Scénář k filmu napsal Mark L. Smith, který je podepsaný pod filmem Revenant z mrtvých vstání s Leonardem DiCapriem. Ridley Scott vypráví příběh mladého pilota Higa. Ten žije společně se svým psem a bývalým mariňákem Benglim na funkční, ale izolované usedlosti v drsném postapokalyptickém světě.
1: But out there, skill.
2: Když Hig zachytí záhadný rádiový signál, vydá se na neznámé území hledat naději a lidskost, v jejíž existenci nepřestal věřit.
1: What do you expect to find? Something better than this.
2: Mediálním partnerem kinopremiéry Vzhlížet ke hvězdám v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem a Margaret Qualley je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 80.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
0: 98.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
6: O víkendu 5. a 6. září se v Královské zahradě Pražského hradu uskuteční další ročník vinobraní na Pražském hradě. Čeká vás moravský burčák, široká nabídka vín ze všech tuzemských vinařských regionů i ochutnávka kvalitních českých potravin od desítek výrobců. O hudební doprovod se postarají v prostoru letní míčovny staropražská kapela Frajeři z Galerky a cymbálová muzika Sudovian. Vstup na vinobraní je zdarma. Svátek amerických burgerů pod názvem Burger Arena, kterou společně pořádají Burger Fest a Burger Street Festival v areálu Port 7 v Praze Holešovicích už 4. a 6. září. Posláním letošního ročníku Burger Festu je dokázat, že i tradiční americké jídlo, jakým je burger, má své místo v kvalitní gastronomii. Připravte se na desítky stánků a food trucků, které nabízejí přes 100 druhů burgerů, kuchařskou show, živou hudbu, soutěže i stand-up vystoupení. Doporučuje Evropa 2.
7: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
8: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
7: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
9: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
10: Slavnostní oblečení, učesat, aktovka, penál, pitíčko. Tak a můžeme vyrazit. Těšíš se?
7: Moc!
11: První školní den je významnou událostí nejen v životě každého dítěte, ale i rodičů. Proto všem prvňáčkům přeje hlavní město Praha úspěšný vstup do školních lavic a spoustu krásných zážitků. V Praze se prvňáčci mohou těšit na praktické balíčky se školními potřebami, které ocení i rodiče. Všem ostatním školákům přejeme hladký vstup do nového školního roku. Vaše hlavní město Praha.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
12: A můžu ještě něco říct?
13: No povídej.
12: To nejlepší rádio na světě.
13: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
12: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
14: Piggy mrkej, letní mateří douška přináší zábavně pláznivý samolepky.
15: 6, 7,
13: trendy knedlíčky nebo dokonce máslo.
15: Já miluju samolepky rybiček.
13: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
15: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
13: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
15: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
16: Srpnová mateří důška právě v prodeji.
15: Juchu!

0: Krásné, dobré ráno, ladíte Evropu 2, bylo 7 hodin, Zuzka Kozáková už má připraveny zprávy a já se těším.
1: Dobré ráno. Řidičům ze severních a východních Čech, ze severní Moravy a Slezska se zase vyplatí natankovat v Polsku. Vláda tam opět začala regulovat ceny benzínu. Mohou ušetřit na litru paliva až 6 korun. Podle serveru novinky.cz, které oslovili řidiče z Ostravy, se v Polsku tankuje nafta za 1,40 korun, v Ostravě až za 45. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes otevřou poprvé zdarma. Den otevřených dveří v celkem 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu ve všech krajích se uskuteční z iniciativy Ministerstva kultury. Opakovat se bude 27. září. České basketbalisty dnes čeká po čtvrteční porážce 81-92 v Belgii v předkvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2029 druhý zápas. Ve skupině G nastoupí v Praze na Královce proti Norsku od 17.30. Bude to pro ně historicky první souboj s tímto soupeřem. Navíc fanouškům představí nové dresy.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 pozor na odstavené vozidlo, které je na stém 32. kilometru ve směru na Brno. Další překážku máme na dálnici D11 na trase Jaroměř Praha na stém 4. kilometru a komplikace hlásí Praha. V Mezibránské se srazila dvě osobní vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně místy skoro je zataženo, v průběhu dne polojasno až oblačno, ojediněle se objeví slabý déšť či přehánky, no a teploty vystoupají vysoko, čeká nás 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě to místy může být i 30 stupňů Celsia. Tolik dnešní první zprávy, vyladíte Evropu 2 a 4 minuty po 7, taky Katkou Haškovou.
3: No a my se mimo jiné podíváme do Norska, protože norská královská rodina je velice zajímavé uskupení. Už za chvíli.
2: Evropa 2.

The Time of My Life, Benson Boone a vyladíte Evropu 2, krásné dobré nedělní ráno. Já jsem vám slíbila vhled do královské norské rodiny. A proč se na to zaměříme? Protože Norsko má od pátku nového krále. Po smrti velmi oblíbeného Haralda V., který zemřel v 89 letech, nastoupil na trůn jeho 53-letý syn Håkon VIII. A ten spolu s korunou zdědil ještě jeden docela těžký úkol, a sice napravit pověst norské královské rodiny, za kterou tak trošku může taky on. Takže uděláme si pořádek v tom, kdo je kdo. Nový král Håkon má za manželku Mette Marit, která se stala norskou královnou. A není to žádná bývalá princezna, nebo bývalá princezna to je, protože si Håkon vzala. Ale když se poznali, byla to obyčejná mladá žena, svobodná matka a měla za sebou velice divoké období spojené mimo jiné s norskou klubovou scénou a taky s drogami. Håkon si ji přesto

0: byl odsouzený ke 4 letům vězení za celkem desítky trestných činů, mimo jiné za 2 znásilnění, násilí v partnerském vztahu a napadení. Proti rozsudku se odvolal, takže zatím není pravomocný, ale je omezený na svobodě. Vazbu vykonává doma s elektronickým náramkem. Říkáte si, uf, no jo, ale to ještě není všechno. Nový král Håkon má totiž ještě sestru, princeznu Martu Louise, ta se dlouhodobě věnuje spiritualitě, mluví o komunikaci s anděli, je to de facto jasnovidka a vzala si Američana Dureka Vereta, ten je šaman. No a to spojení princezny a šamana vyvolává v Norsku takové kontroverze, ona dokonce přestala vykonávat ty povinnosti, no takže co k tomu dodat? Håkon převzal nejenom norskou korunu, ale prostě monarchii, která má za sebou pár těžkých let a možná pár těžkých let i před sebou. Takže držíme palce do Norska, no ať to tam hezky zvládnou. Díky, že ladíte Evropu 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: Konce šera s kámošema na jedno a vrátě se už čtvrtý, úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2. Ranní kapučo
6: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

i to, co

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Nouzová obrana planety Země před útokem nepřátelských mimozemšťanů se jmenuje Chuck Norris.

0: Věc, kde to stojí.
1: Dvě osobní auta se srazila v centru Prahy v Mezibranské ulici. Havarovaná vozidla blokují část vozovky a komplikují tak ranní provoz. Pozor na zvěř na hlavním tahu 34 u Krátké vsi na Havlíčkobrodsku. Zvíře se pohybuje po vozovce a může provoz i úplně zastavit. A porouchané vozidlo zdržuje řidiče na D1 na Vysočině, stojí na 132. kilometru ve směru na Brno a tvoří překážku na vozovce. Tak šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Nedělní maximum muziky Evropy 2 v plném proudu. Máme 30. srpna a samozřejmě jsem se musela podívat na to, co se dneska slaví za více či méně bizarní dny. A dneska je, prosím vás, den Frankensteina. No a já jsem normálně zjistila, že jsem celý život žila ve lži. Já jsem si myslela, že Frankenstein je to monstrum, jenomže Frankenstein je ten vědec. Viktor Frankenstein, ten vlastně stvoří živou bytost a z toho se pak, ale to monstrum prostě nemá to jméno. No takže když ukazujeme na toho chlápka s těmi šrouby v krku a říkáme Frankenstein, tak je to prostě podobné, jak kdybychom Pinokiovi říkali Geppetto. No, proč se to slaví zrovna dnes? 30. srpna 1797 se narodila Mary Shelleyová, která Frankensteina napsala. A možná ještě zajímavější je, jak na něj přišla. Byla jí teprve 18, byla s partou přátel u Ženevského jezera. A mezi nimi byl i slavný básník Lord Byron. A protože bylo hnusně, jakože špatné počasí, vymysleli si soutěž, že každý napíše strašidelný příběh. Mary pak údajně dostala nápad po děsivém snu o člověku, který dokáže oživit mrtvé tělo. No a tady z té dovolenkové hry 18-leté holky nakonec vznikl jeden asi možná z nejslavnějších hororových příběhů vůbec. Ta knížka vyšla v roce 1818, původně anonymně, a celý název byl Frankenstein aneb moderní Prometheus. Takže jestli si z dnešního dne Frankensteina máte odnést jedinou věc, pokud jste ji samozřejmě nevěděli, tak ten vysoký sešitý chlapík není Frankenstein. Frankenstein je jeho výrobce. A máme skoro 200 let popkultury, která nám v tom dělala takový trošku za mě nepořádek.
1: Evropa 2, 8...
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Hudební novinka Evropy 2.

0: Mirajův malinovej sirup na Evropě 2. No ale teď už musíme dát prostor Zuzce Kozákové, protože bylo 8 a jsou tady zprávy.
1: To bude rozumné. Dobré ráno. Žákům základních a středních škol začne v úterý po 2měsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 000 prvňáků. Přinese i legislativní změny, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. Ministerstvo prodloužilo přechod období o jeden rok, tedy do září 2027. Řidičů penzistů je v Česku přes 1,5 milionu a pro ty, kteří nejezdí a chtějí se vrátit do provozu, asociace autoškol spustila projekt Zpátky za volant. V kurzech se učí mimo jiné rychlejším reakcím, předvídat situace a jezdit defenzivně. Zvýhodněné kondiční jízdy nabízí na 250 autoškol. Fotbalisté Ostravy zdolali v 6. kole nejvyšší soutěže Olomouc 1-0. Sigma prohrála po 4 kolech a v neúplné tabulce je 5. Baník je 8. Fotbalisté Zlína prohráli v první lize v Brně se Zbrojovkou 2-3. První ligové výhry se dočkali fotbalisté Artisu Brno, když po obratu přehráli Pardubice 2-1.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Odstavené vozidlo je na D10 ve směru na Turnov na 29. kilometru. Další nepojízdné vozidlo je na dálnici D1 ve směru na Brno na 32. kilometru a na Kroměřížsku opatrně na vjezdu do Luclavic, kde bourala dvě osobní vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně většinou skoro zataženo, v průběhu dne pak bude polojasno až oblačno, ojediněle se slabým deštěm. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 23 až 28 stupni, na jižní Moravě to místy může být 30 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 3 minuty po 8 pokračuje Katka Hašková.
0: A já vám už za chvíli řeknu, co je to Coolcation a proč je to nový hit letních dovolených. Ale teď už je tady Bruno Mars On My Soul.
2: Evropa 2.

0: Krásné dobré nedělní ráno, ladíte Evropu 2, maximum muziky. No a já jsem vám slíbila vysvětlení pojmu coolcation. Možná jste to slovo ještě neslyšeli, ale docela dost dobře možná vystihuje, jak bude vypadat čím dál víc našich letních dovolených. Je to spojení slov cool a vacation, tedy chladno a dovolená. A znamená to, že místo klasické dovolené v horku cíleně vyrážíme někam, kde je příjemněji a chladněji. To znamená, že dovolenou u jižních moří typu Řecko, Itálie, Chorvatsko prý budeme víc nahrazovat třeba Norskem, Finskem, Švédskem, frčí taky Island, Wales nebo i třeba Švýcarsko. Prostě místo pláže, fjordy a hory, místo lehátka, turistika nebo kolo. A samozřejmě to do jisté míry dává smysl, protože Evropa se otepluje zhruba dvakrát rychleji než světový průměr. A podle průzkumu už 3/4 Evropanů říkají, že klima ovlivňuje jejich cestování. Takže víc než polovina lidí, on dokonce i předtím to tak bylo, že víc než polovina lidí považovala některé klasické letní destinace za příliš horké. No a teď je to samozřejmě čím dál horší. Coolcation tak není ale jenom útěk před vedrem. Lidi zároveň čím dál víc hledají klidnější a méně přeplněná místa. Chtějí být víc v přírodě a sami na místo celého dne u bazénu se spoustou lidí, kde musíte sprintovat, abyste si zabrali lehátko. Takhle si můžete dát třeba túru na ledovec nebo výlet kolem fjordu. No. Takže možná se minimálně některým z nás mění i představa ideální letní dovolené. Že jo? Dřív jsme chtěli hlavně 35 stupňů a ani mráček a teď začíná být docela luxus i 18 stupňů a zase čistý vzduch a možnost třeba ujít 10 kilometrů, aniž by se člověk cestou roztopil.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Porouchané auto zdržuje řidiče na D48 na Frýdecko-Místecku, stojí kolem 39. kilometru ve směru na Frýdek-Místek a tvoří tak překážku na silnici. S omezením počítíte také v Holešově na Kroměřížsku. Kvůli Veteránfestu a automobilovým závodům je provoz omezený v Partizánské, Zámecké a dalších ulicích v centru města. A na D1 mezi 189. a 178. kilometrem ve směru na Prahu pracují silničáři. Tak šťastnou cestu a hlavně opatření.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Alesso a One Republic.

0: Krásné dobré ráno, ladíte Evropu 2, máme 30. srpna, je neděle a já se vás chci zeptat, jestli už jste se dneska navonili. Možná ne, možná to ani nemáte v plánu, ale možná taky máte doma nějaký parfém, který si nedáváte jenom proto, abyste hezky vonili, ale prostě proto, že se s ním jednoduše cítíte líp, třeba sebevědoměji nebo upraveněji nebo víc sami sebou. A možná to není jenom v hlavě, nebo vlastně naopak, ono je to v hlavě. Výzkum z roku 2024 ukázal, že příjemná vůně může ovlivnit to, jak sami sebe vnímáme. Ženy ve studii hodnotily při příjemné vůni obličeje, včetně toho svého vlastního, že se hodnotili jako atraktivnější, sebevědomější a ženštější. A není to zas tak překvapivé, protože čich je úzce spojený s částmi mozku, které zpracovávají emoce a taky vzpomínky. A proto některé vůně nám dokážou navodit, nevím, návštěvy u babičky nebo dovolenou nebo nějakého konkrétního člověka. Navíc se dá sledovat i vliv na napětí a stres, třeba jasmín bývá spojovaný s uklidňujícím efektem. Takže parfém pro nás nemusí být jenom jako informace pro okolí ve stylu tak takhle voním, ale může fungovat jako takový váš malý spouštěč určité nálady. Takže pokud máte parfém třeba na důležitou schůzku, jiný na rande nebo prostě na den, kdy potřebuju být za hvězdu, tak to vůbec není žádná marnivost, protože vy nevoníte jenom ostatním a nevoníte se pro ostatní. Vy voníte sami sobě a voníte se sami pro sebe a váš mozek to moc dobře ví a prej to funguje. Tak to možná dneska zkuste.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. I've done
2: something new for this fight. Jason Statham je opět v akci. V thrilleru Vzpoura se jako bývalý člen speciálních jednotek a soukromý bezpečnostní specialista Cole Reed ocitne v pasti. Přímo před jeho očima totiž zavraždí miliardáře, kterého měl chránit a z vraždy obviní právě jeho. Coleovi tak nezbývá nic jiného, než okamžitě zmizet. I need to finish this. Touha po pomstě a spravedlnosti zavede Cole na palubu nákladní lodi, kde zjišťuje, že smrt jeho nadřízeného byla jen špičkou ledovce v rozsáhlém mezinárodním spiknutí. Ve filmu Vzpoura nechybí fyzicky náročné akční scény, které už tak nějak patří k hereckému rukopisu Jasona Stathama. Ten se na filmu podílel i jako producent a aby na diváky působila akce maximálně realisticky, točilo se na skutečné kontejnerové lodi. Akčňák Vzpoura je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
7: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
8: Voda už prostě nestačí.
9: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda. Proto

0: Radio.
1: Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
2: Hudební novinka Evropy 2.

0: Dobré ráno, nebo pomalu už dopoledne, bylo 9 hodin, vyladíte Evropu 2 a Zuzka Kozáková má připraveny zprávy.
1: Hezké ráno. Podobu návrhu státního rozpočtu na příští rok by se v pondělí měla na svém jednání zabývat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová má členům kabinetu představit změny, které ministerstvo provedlo od jejich posledních jednání s jednotlivými ministry. Na programu schůze jsou také změny v zákoníku práce či státní kulturní politika. Za přečin ohrožení výchovy mládeže obvinila policie 49-letou ženu z Klatovska. Jak informují Novinky.cz, je podezřelá, že v průběhu předloňského a loňského roku úmyslně neposílala svoji tehdy 14-letou dceru do školy. Dívka zameškala téměř 900 hodin. 9 měsíců měla strávit s matkou v Egyptě. Závěrečný Grand Slam sezóny US Open rozehraje dnes 5 českých tenistů. V úvodní den turnaje se představí Jiří Lehečka, Barbora Krejčíková, Vít Kopřiva, Tomáš Macháč a Karolína Plíšková. Jako první se představí Lehečka, který se od 17 hodin utká s Pablem Kareněm. Španělskému veteránovi bude chtít oplatit vyřazení ze stejné fáze letošního Roland Garros. Soupeřkou turnajové 27 Krejčíkové bude Kamila Rachimovová z Uzbekistánu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo, které je na D48 ve směru z Českého Těšína na Rybí na 39. kilometru. Pracuje se na dálnici D1 v úseku od stého 89. do stého 78. kilometru ve směru na Prahu a na Bruntálsku pozor v Krnově v Branické se došetřuje nehoda.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Místy skoro zataženo, postupně však bude spíš polojasno až oblačno, ojediněle se slabým deštěm či přehánkami. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 23 až 28 stupni. Na jižní Moravě to místy může být 30 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vy jste s Evropou 2 a teď už taky s Katkou Haškovou.
0: A já už vám za chvíli prozradím, proč byste radši neměli pravidelně jíst sami, ale vždycky s někým. Ale teď už si dáme Damiano Davida.

0: Posloucháte nedělní vysílání Evropy 2, maximum muziky. No a já si ani dneska neodpustím takovou, řekněme, neoficiální, ale o to oblíbenější moji rubriku Vědci zjistili. Takže jíte často sami? Tak pozor, protože společné jídlo možná není důležité jenom kvůli tomu, že je prostě příjemnější, ale podle nového výzkumu může souviset i s tím, jak stárne náš mozek. Japonští vědci sledovali více než 700 starších lidí, kterým bylo v průměru kolem 70 let, a zkoumali jejich mozky a porovnávali, jestli běžně jedí sami nebo s někým, a ukázalo se, že lidé, kteří často jedli o samotě, měli menší některé části mozku, důležité třeba pro paměť nebo přemýšlení. To samozřejmě neznamená, že když si dáte večeři sami, začne se vám hnedka zmenšovat mozek, ale vědci tam našli souvislost, ne teda přímou příčinu. Navíc se ukázalo, že lidé, kteří jedli sami, měli často i horší jídelníček, že jo, tak když se nikdo nekouká, tak se to nepočítá. Méně bílkovin, vitaminů a minerálů, no a pak víc cukru nebo alkoholu, a osamělé pokolování je vůbec nejhorší. Takže část rozdílu může souviset právě s tím, co člověk jí a nebo pije. Jenomže svoji roli může mít i samotná společnost u stolu, protože když jíme s někým, tak si povídáme, reagujeme na sebe, smějeme se, posloucháme. Mozek zkrátka dostává víc podnětů, než když sedíme sami a jen třeba koukáme do telefonu nebo do televize. Navíc taky je super, že když si povídáte, tak jíte o něco pomalej, to znamená, často toho nemusíte ani tolik sníst, protože mozek má čas na to, aby mu došlo, že už je sytý. A není to jediný výzkum, jsou i jiné studie, které už dřív ukázaly, že lidé, kteří často jedí sami, mívají třeba i horší náladu, méně pestrý jídelníček a větší pocit osamělosti. No, takže společné jídlo možná není jenom o tom, že si máte s kým připít, nebo aby vám někdo podal sůl. Může to být prostě jeden z těch úplně obyčejných basic návyků, které prospívají hlavě, náladě i celkovému zdraví.
1: Ale že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
1: Ale já jsem zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
1: Ano, synáčku.
3: Nazdar.
1: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
1: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
2: A vy jste vždycky u toho.
1: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Můj otec chtěl být od malička stejný jako já.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Rozlitý olej úplně uzavřel silnici u Teplé na Chebsku. Traktorů se tam prorazila olejová vana, vozovka je znečištěná a na místo míří hasiči. Kluská silnice kvůli oleji komplikuje dopravu také u Tvarožné na Brněnsku. I tam jedou hasiči a řidiči by měli v úseku výrazně zpomalit. No a provoz zdržuje také porouchané osobní auto na D35 mezi Hradcem Králové a Hořicemi. Vozidlo je odstavené mimo hlavní jízdní pruh.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Ladíte Evropu 2 s datem 30. srpna, dneska je neděle a Samantha ze Sexu ve městě, respektive její představitelka, před 9 dny oslavila 70. narozeniny. To mi trošku uniklo, nicméně to neznamená, že si ji nemůžeme připomenout dnes. Protože myslím si, že kdyby dneska bylo míň, tak by klidně mohla aktivně rozdávat své rady třeba na TikToku. Legendární Samantha Jones měla vždycky skvělé hlášky a to mě na ní bavilo. A některé z nich vlastně vůbec nezestárly, možná žádné nezestárly. Ona už před, já nevím kolika, více než 20 lety byla taková chodící učebnice sebevědomí, jo, její slavné miluju tě, ale sebe, miluju víc, by dnes klidně mohlo viset na, nevím, instagramovém profilu nějaké vztahové koučky a podobně její názory na hledání toho pravého. Ten pravý je jen iluze. Začněte konečně žít své vlastní životy. No a samozřejmě uměla velmi rychle schodit ze stolu i romantické představy o svatbě. Manželství nezaručuje šťastný konec. Jenom konec. A pak jedna věta, která asi nejlépe vysvětluje, proč byla její postava na přelomu tisíciletí tak výrazná. Když se na poradě naštve chlap, má koule. Ženská, ta je hysterka. Ona byla samozřejmě taková přehnaná, provokativní a často úplně mimo ten filtr, ale právě proto fungovala. V době, kdy se od ženských seriálových postav vlastně pořád čekalo, že budou spíš hledat toho pravého, tak ona měla celou dobu prostě svoje názory. Nejdřív si zaříďte život, ve kterém jste spokojené sami se sebou. No a možná právě proto ani po více než čtvrt století nepůsobí jako postava z televizního archivu, ale spíš jako žena, která byla v některých věcech o pár let napřed. Takže milá Kim Cattrall, všechno nejlepší k narozeninám.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
5: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože voda už prostě nestačí.
8: 8.2 a 105.5 FM.
9: Piggy, mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
10: 6-7 trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
9: Já miluju samolepky rybiček.
10: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
9: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
10: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
9: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
11: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
9: Juhu!
5: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
12: Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadetem.cz. Středa 2. září. Den budoucích nadějí Sparty. Tečka.

0: David River, Empty House na Evropě 2. Ladíte maximum muziky s nedělním datem 30. srpna a Zuzka Kozáková má zprávy. Je 10 totiž. Dobré dopoledne. Řidičům ze severních a východních Čech, ze severní Moravy a Slezska se zase vyplatí natankovat v Polsku. Vláda tady opět začala regulovat ceny benzínu. Mohou ušetřit na litru paliva až 6 korun. Podle serveru novinky.cz, které oslovili řidiče z Ostravy, se v Polsku tankuje nafta za 1,40 korun, v Ostravě až za 5,40. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes otevřou poprvé zdarma. Den otevřených dveří v celkem 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu ve všech krajích se uskuteční z iniciativy Ministerstva kultury. Opakovat se bude 27. září. Následky pádu Tadeje Pogačara v 8. etapě Vuelty jsou vážnější, než se původně zdálo. Slovinský cyklista utrpěl otřes mozku, posunutou zlomeninu klíční kosti a stabilní zlomeninu krčního obratle. Pětinásobný vítěz Tour de France bude muset podrobit operaci klíční kosti. Lékaři však kvůli preventivním opatřením souvisejícím s otřesem mozku prozatím odložili.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na dálnici D1 pozor na odstavené vozidlo, které je na stém 32. kilometru ve směru na Brno. Další odstavený vůz hlásí dálnice D11 ve směru na Prahu na stém 3,5. kilometru. S nehodou pak počítejte v Praze. V Mezibranské bourala dvě osobní vozidla.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně polojasno až oblačno, v průběhu dne se ojediněle může objevit slabý déšť. Dnešní nejvyšší teploty se pak dostanou na 23 až 28 stupňů. Na jižní Moravě to může být až 30 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vy jste s Evropou 2 a téměř 2:50 pokračuje Katka Hašková. No a náš playlist je nabušený, tak jak se na neděli sluší a patří Linkin Park, Eva Farná, Sombr nebo Šabuzí.
1: Evropa 2.

0: Ladíte maximum muziky Evropy 2, dnes je neděle 30. srpna a mě pobavila zpráva opět o Japonsku. Evidentně se to stává mou oblíbenou zemí, protože i včera jsme se o něm bavili. V Japonsku museli hasiči lidem vysvětlit jednu dost nečekanou věc. Když jim totiž chcete pomoct, tak jim hlavně nemáte uklízet boty. Ano, tohle je fakt krásný příklad toho, že dobrý úmysl může někdy nadělat víc škody než užitku. Protože teď se v Japonsku řeší virální video hasičů a záchranářů, kteří prosí veřejnost, aby jim při zásahu neuklízela boty. Jo, zní to bizarně, ale samozřejmě to dává smysl, protože záchranáři si ty boty nechávají připravené přesně tak, aby do nich mohli v případě poplachu během pár vteřin skočit a vyrazit. Jenomže někteří kolem jdoucí nebo lidé v budovách mají potřebu dělat pořádky a boty srovnat, odnést stranou nebo někam uklidit. No a tady vzniká samozřejmě problém, protože člověk, který má vyrazit k zásahu, najednou místo obouvání hledá, kde má boty. No, takže hasiči museli veřejnost doslova upozornit, prosíme, nechte naše boty přesně tam, kde jsou. Mně se na tom líbí ta pointa, že prostě v Japonsku, které si člověk spojuje opravdu s tím pořádkem a disciplínou, teď oficiálně zaznívá v podstatě, prosím vás, tentokrát hlavně neuklízejte. A je to vlastně docela dobré pravidlo i mimo hasičárnu a mimo Japonsko. Než člověk začne někomu pomáhat, možná je vždycky dobré si zjistit, jestli tím zrovna třeba nerozbije nějaký systém, který už funguje. Hezký den, díky, že ladíte Evropu 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Pero je mocnější zbraň než meč, pokud ho držím v ruce já.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Tři osobní auta se srazila u Valašského Meziříčí. Nehoda na silnici 57 tvoří překážku na vozovce a doprava se v okolí zpomaluje. V Praze blokují dvě havarovaná auta provoz v ulici Za Cukrovarem. Vozidla zůstala stát přímo v zatáčce, tak opatrně. Pozor také na silnici 9 u Jestřebí na Českolipsku. Na vozovce leží sražené divoké prase. No a dvě osobní auta havarovala také u Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku. Nehodu jede řešit policejní hlídka.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte vysílání Evropy 2, maximum muziky s nedělním datem 30. srpna. No a mě už tady za chvíli vystřídá Ondra Vodný, jestli se teda dostaví. Ondra Vodný, prosím, k mikrofonu.
1: Ano, konec hlášení.
0: Ahoj Ondro.
1: Začátek hlášení, hezké dopoledne.
0: Ty jsi byl prej v Antwerpách, jak jsi směl?
1: Já jsem v Antwerpách, měl jsem se krásně, hezky jsem se měl.
0: A co holky takhle v Antwerpách?
1: Já musím říct, že tam jsou. Mm-hmm. To bych chtěl říct, že tam jsou, protože mně se jednou stalo, teda to vám řeknu takový příběh, že jsem chtěl vyrazit na vánoční trhy a hledal jsem, kde jsou v Evropě nejkrásnější vánoční trhy. Mm-hmm. Ano. Našel jsem článek, který psal, že nejkrásnější vánoční trhy jsou v Boloně, v Itálii. Takže jsem zlenařil svoji přítelkyni tehdejší, nakoupil jsem letenky a s dobrou vánoční náladou jsem přijel do Boloni. Chci vám říct, že když jsem přišel na největší boloňské náměstí, nebyl tam ani jedna vánoční koule. Ani strom, ani stánky, tam nebylo vůbec nic.
0: Přitom v té Boloni by se to dalo čekat, jak je ta boloňská směs s těma masovýma koulema, že jo? Tak tam bych zrovna čekal.
1: Tam byly úplně jiný koule, které s Vánocema neměly vůbec nic společného. Mm-hmm. Takže nevěřte všemu, co se píše na internetu, ale věřte tomu, že pokud pojedete do Antwerp, jsou tam ženy.
0: Ano. Mně se líbí, jak jsme se od antwerpských žen dostali k boloňským koulím.
1: No,
0: je
1: hlavně jsme se dostali k vánočnímu tématu, což je normální, protože moje manželka už mě vlastně vynadala, když jsem přeskládával technickou místnost, že všechny vánoční věci jsem dal úplně na spod a ona řekla, vždyť už to budu příští týden vytahovat.
0: No takhle 30. srpna za 4 měsíce je tady Silvestr, tak jako co chceš?
1: No, tak někdo koule vytahuje v září.
0: Tak jo, Ondra
1: někdo v prosinci vánoční a někdo je má radši připravené celý rok.
0: Já se těším na tvé maximum muziky, já ti to tady předávám a já tady opouštím tebe i tvé koule.
2: Evropa 2. Action. Novinky v kinech. The world it was
3: doesn't exist. Snímek Vzhlížet ke hvězdám je zasazený do světa, v němž přežití není instinktem, ale lidskost je volbou. Na prahu 90. ho natočil neúnavný filmař Ridley Scott, který v těchto dnech pracuje na životopisném filmu o Bee Gees a v listopadu ho čeká natáčení Ostrova pokladů s Hughem Jackmanem. Thriller Vzhlížet ke hvězdám je adaptací sci-fi románu Psí hvězdy z pera Američana Petra Hellera, jenž se zabývá následky pustošivé pandemie chřipky. So what did you do before the world ended? Scénář k filmu napsal Mark L. Smith, který je podepsaný pod filmem Revenant z mrtvých stání s Leonardem DiCapriem. Ridley Scott vypráví příběh mladého pilota Higa. Ten žije společně se svým psem a bývalým mariňákem Benglim na funkční, ale izolované usedlosti v drsném postapokalyptickém světě. Když Hig zachytí záhadný rádiový signál, vydá se na neznámé území hledat naději a lidskost, v jejíž existenci nepřestal věřit. What do you expect to find? Something better than this. The dream. Mediálním partnerem kinopremiéry Vzhlížet ke hvězdám v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem a Margaret Qualley je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2.
4: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
8: voda už prostě nestačí.
9: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
10: 68,2 a 105,5 FM.
11: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
12: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
11: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
13: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
14: Slavnostní oblečení, učesat, aktovka, penál, pitíčko. Tak a můžeme vyrazit. Těšíš se?
11: Moc!
14: První školní den je významnou událostí nejen v životě každého dítěte, ale i rodičů. Proto všem prvňáčkům přeje hlavní město Praha úspěšný vstup do školních lavic a spoustu krásných zážitků. V Praze se prvňáčci mohou těšit na praktické balíčky se školními potřebami, které ocení i rodiče. Všem ostatním školákům přejeme hladký vstup do nového školního roku. Vaše hlavní město Praha.
15: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
16: A můžu ještě něco říct?
15: No povídej.
16: To nejlepší rádio na světě.
15: Adame. Bez generace E2 by to nešlo.
16: Děkuji moc.
15: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
17: Pigi, mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
18: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
17: Já miluju samolepky, rybiček.
18: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
17: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
18: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
17: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
19: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
17: Juchu!
15: Není odpoledne jako odpoledne.
20: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napídavě, ty to zkazíš.
15: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
21: To v těch dlouhodobých vztazích i pracovní bývá.
15: Odpoledne, kdy se dějou věci.
21: Tak Zorko, tady to jsi zapila. To je vražda humoru napsala.
15: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
22: Ježíši, to je trapný, to mi říkali na základce, tak Tomáši, to je trapný, opravdu.
15: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
21: Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
23: Spartianky a Spartianci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka. Držíme ti flek i v Havlíčkově Brodě. Evropa 2. 105.

0: 11 hodin, minuta k tomu, na Evropě dvě zprávy a Zuzka Kozáková s nimi.
1: Hezké dopoledne. Žákům základních a středních škol začne v úterý po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáků. Přinese i legislativní změny, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. Ministerstvo prodloužilo přechodné období o jeden rok, tedy do září 2027. Řidičů penzistů je v Česku přes 1,5 milionu a pro ty, kteří nejezdí a chtějí se vrátit do provozu, Asociace autoškol spustila projekt Zpátky za volant. V kurzech se učí mimo jiné rychlejším reakcím, předvídat situace a jezdit defenzivně. Zvýhodněné kondiční jízdy nabízí na 250 autoškol. Kajakář Josef Dostál na mistrovství světa neobhájil titul na 500 metrů. Český reprezentant, jenž bojuje s nemocí, skončil v Poznani čtvrtý. Na vítězného Australana Tomase Greena ztratil 1,75 sekundy.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pracuje se na dálnici D1 mezi STým 89. a STým 78. kilometrem ve směru na Prahu, takže počítejte s menším zdržením. V Liberci u podjezdu zasahují záchranné složky u nehody osobního vozu a bouralo se taky na Českolipsku. Na vjezdu do obce Kravaře srazily se tu dva vozy.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Můžete počítat s polojasnou až oblačnou oblohou, ojedinělé se během odpoledne může objevit slabý déšť. Teploty se pohybují většinou v rozmezí od 23 do 28 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vy jste s Evropou 2 a 3 minuty po 11. si slovo bere Ondra Vodný.
0: Pěkné, teď už nedělní dopoledne, za chvíli pohled na to, jak to teda s tím počasím bude dál, no. Uvidíme za chvíli Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Alessa One Republic, zní na Evropě 2 v 11.18, Palai Royal, taky Mile, Oliver Heldens, něco málo z toho, co mám pro vás pro nedělní ještě dopoledne na Evropě 2. No a počasí, který se ještě snaží vykřesat poslední teplé paprsky, takže pokud ještě si chcete užít trošku žabek a kraťasů, dneska je ten den, od zítřka bude teplota pořád příjemná, jako no, letní okolo 23-24 stupňů Celsia. Bude to příjemný nástup školního roku, minimálně aspoň co se toho počasí týče, aby vstávání ráno bylo s trošku o malinko lepším úsměvem, než kdyby ještě k tomu bylo ošklý počasí ke všemu. Takže trenky snad ještě užijem, možná nějaký koupání pro tuželský povahy. No a kdybyste náhodou už teď trávili spoustu času za volantem, mám dobrou zprávu. Budu pro vás mít v dalších hodinách soutěž o kávu na rok zdarma a tankovací kartu. Tak zkuste být ve střehu, ať vám to neuteče, Evropa 2.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím. Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: Ano.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: kde to stojí.
1: 11.33, rychlý pohled na silnice, hned třikrát se můžete zdržet na 57, na trase Fulnek Opava, u vrchu je nehoda, také u Skřipova, tam se jezdí Kivadlově, zdržíte se okolo 10 minut a pak za Valašským Meziříčím, tam se jezdí Kivadlově. 125 za Kolínem je neprůjezdná, u Bílku je nehoda, tak opatrně a šťastnou cestu. Madouza, Lady Gaga, i to vám bude hrát ne na cesty na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Tohle jsou Postage v kapse Kilo na Evropě 2. Doufám, že nejste v podobné situaci. Pokud ano, naštěstí je konec měsíce, snad se to v dobré obrátí. Ale přece jenom, pokud byste chtěli někde šetřit, tak určitě máte spoustu vednostních karet, který máte v peněžence, nebo v lepším případě v nějaké aplikaci. A všude se vás ptají, máte kartu, až člověk je z toho skoro otrávený. Tak proběhl teď výzkum, který zjišťoval, co vám vůbec taková karta věrnostní může přinést. Jo? Spoustu lidí je nesnáší, spoustu lidí na nich extrémně ujíždí, ale výsledek jako globálně získal klíčové číslo, kdy u typického programu, typického samozřejmě, může se to měnit, kde dostanete třeba jeden bod za jednu korunu a poukázku třeba za 10, poukázku na 10 za 2000 bodů, tak tam je navratnost zhruba 0,5%. To znamená, že když vložíte cokoliv do nějakého nákupu, tak jenom 0,5% z toho, co vložíte, se vám v těchto akcích vrací, no, a kvůli tomu máte kartičku a další kartičku a máte to v peněžence a pořád se vás na to všichni ptají a pořád ji někde lovíte, tak zvažte, jestli to vůbec všechno nevyhodit. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. I've done
2: something new for this fight. Jason Statham je opět v akci. V thrilleru Vzpoura se jako bývalý člen speciálních jednotek a soukromý bezpečnostní specialista Cole Reed ocitne v pasti. Přímo před jeho očima totiž zavraždí miliardáře, kterého měl chránit, a z vraždy obviní právě jeho. Coleovi tak nezbývá nic jiného, než okamžitě zmizet. I need to finish this. Touha po pomstě a spravedlnosti zavede Cole na palubu nákladní lodi, kde zjišťuje, že smrt jeho nadřízeného byla jen špičkou ledovce v rozsáhlém mezinárodním spiknutí. Ve filmu Vzpoura nechybí fyzicky náročné akční scény, které už tak nějak patří k hereckému rukopisu Jasona Stathama. Ten se na filmu podílel i jako producent, a aby na diváky působila akce maximálně realisticky, točilo se na skutečné kontejnerové lodi. Akčňák Vzpoura je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
3: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: Ella Henderson, Rudimental. Přesně v poledne na Evropě 2, kdy nechybí také zprávy. Asi mi tu je Zuzka Kozáková.
1: Hezké poledne. Podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok by se v pondělí měla na svém jednání zabývat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová má členům kabinetu představit změny, které ministerstvo provedlo od jejich posledních jednání s jednotlivými ministry. Na programu schůze jsou také změny v zákoníku práce či státní kulturní politika. Za přečin ohrožení výchovy mládeže obvinila policie 49-letou ženu z Klatovska. Jak informují Novinky.cz, je podezřelá, že v průběhu předloňského a loňského roku úmyslně neposílala svoji tehdy 14-letou dceru do školy. Dívka zameškala téměř 900 hodin. 9 měsíců měla strávit s matkou v Egyptě. Závěrečný Grand Slam sezóny US Open rozehraje dnes 5 českých tenistů. Úvodní den turnaje se představí Jiří Lehečka, Barbora Krejčíková, Vítko Přivat, Tomáš Macháč a Karolína Plíšková. Jako první se představí Lehečka, který se od 17 hodin utká s Pablem Kareněm. Španělskému veteránovi bude chtít oplatit vyřazení ze stejné fáze letošního Roland Garros. Soupeřkou turnajové 27 Krejčíkové bude Kamila Rachimovová z Uzbekistánu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D1 ve směru na Brno, na stém 87. kilometru se můžete nárazově dostat do kolony. V Praze v ulici k Barandovu máme nehodu, bouralo se i v Brně v okružní, kde došlo ke střetu osobního vozu a cyklisty.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně máme venku polojasno až oblačno, ojediněle se může objevit slabý déšť. Teploty se pohybují mezi 23 až 28 stupni, na jižní Moravě naměříme i 30 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a slovo si opět bere Ondra Vodný.
0: Popolední pohled na to, jestli dokážete rozpoznat nesmysly. No a pokud ne, tak jak na to za chvíli víc Evropa 2.

0: Benson Boone ve 12.18 na Evropě 2. Možná jste taky viděli něco na sociálních sítích, co ve vás rezonovalo. A věřili jste tomu bez toho, aniž byste si to ověřili, tak dobrou zprávou je, že mladí to tak úplně nedělají, jo? Dokážou poznat, co je blbost, mají teda jiný problém. Vychází to z průzkumu, který sledoval, jak lidi reagují na videa od psychiatra, od wellness influencerky a od běžného člověka, který má vlastní zkušenosti. Jo? A výsledek je zajímavý. Mluvili o jedné věci, kterou byla úzkost. Ukázalo se, že mladí rozlišují dost chytře. U faktů chtějí vidět odbornost. U osobního příběhu jim stačí, že je opravdovej. Ovšem, když si jdou něco ověřovat, tak si to ověřují většinou na špatných místech. Hledají doktora na sociální síti místo toho, aby ho hledali v nějakém oficiálním registru nebo si došli k někomu, kde je opravdu vzdělaný. Takže až zas uslyšíte nějaký velký rady na sociálních sítích, zdvihněte prst, zkuste to dohledat na nějakém kanálu a nebo místě, kde najdete opravdového odborníka. Ať víte, že to nejsou jenom řeči, to je důležitý. Kygo a Viardo mi za chvíli, to je naše důležité odpolední maximum muziky na Evropě 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no?
2: Když mu dojde pěna na hůlení.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
2: Já bych to potřeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Nenechte si
5: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: V České televizi.
6: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
7: Kdy máme ten abiturientský sraz?
8: Jak máme?
6: Dámy a pánové, nám zahraje olympik stejně jako na maturáku.
9: Rozdílné životy.
10: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
9: Společné vzpomínky.
11: Byla přece ve škole pokletně.
12: A ty jsi primář.
9: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. 4. září na ČT 1 a v iVysílání.
13: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
14: Piggy Mama je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Mama je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
15: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
5: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Je.
16: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
17: To jako mi dojímá.
16: A hvězdná porota.
18: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
16: Superstar od 2. září na Nově.
5: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Pokud v Google vyhledáváte Chucka Norrise nakopali do zadku, dostanete nulové výsledky.

0: je, kde to stojí.
1: 12.35, rychlý pohled na silnice, D1 v Brně na Prahu se rozjíždí kolona po nehodě, takže ať jste kdekoliv okolo, vydržte, vše se rozjíždí. 35 v Mohelnici hlásí dopravní nehodu, je to výjezd směr Moravská Třebová, obou straně se tam zdržíte, stejně tak výjezd z Mohelnice na Olomouc, auto vás může překvapit na 236. kilometru, zasahuje do pravého jízdního pruhu a silnice číslo 3 z Českých Budějovic do Prahy je také hustější provoz u Milišina, u Olbramovic i u Benešova. Tak pevné nervy, Lost Frequencies, taky v Rehab, k tomu přidávám do víkendového maxima muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 12.49, tohle je Rehab na Evropě 2, bude taky Bruno Mars, Cyril. No a pokud jste měli pocit tohle léto, že bylo fakt teplo a říkáte si, že by to chtělo klimatizaci nebo velkou lednice, do které se zavřete příští léto, tak věci z Penn State postavili dva zdroje světla, které vypadají stejně, ale liší se složení vlnových délek. Jeden do modrá a druhý do červená. No a přišli na to, že lidi, kteří nemají světlo červený, ale modrý, se cítí chladněji. Co z toho vyplývá, je jasný. Vyměnit doma všechny světla za modrý a šajnovat to do sebe, i když budou venku 50 kinu a žádná klimatizace potřeba nebude. No, máme na to kolik? 10 měsíců? No, není to moc času, Evropa 2.
1: Evropa 2.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě
5: 82 a 105,5 FM.
6: Piggy mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
7: 6-7 trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
6: Já miluju samolepky, rybiček.
7: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
6: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
7: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
6: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
8: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
6: Juchu!
9: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost. Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.

0: 13 hodin a 2 minuty k tomu na Evropě 2. Tady je čas na zprávy a je tu s nimi Zuzka Kozáková.
1: Hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš obnoví jednání. Pavel to řekl v rozhovoru pro CNN Prima News a Babiš ve svém pravidelném nedělním videu na sociálních sítích. Oba ústavní činitelé se sešli ve čtvrtek, mluvili o zahraničních cestách. Podle Babiše mezi nimi nepanují problémy ani žádný boj. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích jsou dnes otevřené poprvé zdarma. Na den otevřených dveří v celkem 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu ve všech krajích se uskuteční z iniciativy Ministerstva kultury. Opakovat se bude 27. září. České basketbalisty dnes čeká po čtvrteční porážce 81-92 v Belgii v předkvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2029 druhý zápas. Ve skupině G nastoupí v Praze na Královce proti Norsku od 17.30. Bude to pro ně historicky první souboj s tímto soupeřem. Navíc fanouškům představí nové dresy.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nepojízdné osobní vozidlo hlásí dálnice D11, jde o trasu Jaroměř Praha a 15. kilometr. V Praze za Cukrovarem se došetřuje nehoda dvou vozů a komplikace jsou na Českolipsku na vjezdu do obce Kravaře. Srazily se tu dva vozy.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: I během odpoledne bude převládat polojasná až oblačná obloha, může se objevit slabý déšť nebo přehánky. Teploty se drží do 30 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, vyladíte nedělní Evropu 2 a teď už opět taky Ondru Vodného.
0: Po 13. hodině mám pro vás soutěž, pokud byste chtěli něco vyhrát, konkrétně kávu na rok zdarma, tak buďte ve střehu, za chvíli víc.

The Weeknd a Žaket na Evropě 2. No a po 13. hodině mám pro vás kávu na rok zdarma. Tankovací kartu, když mi zavoláte, až bude hrát Mark Dunn, jeho Country Grill. Je to soutěžní signál a číslo sem ke mně 257 400 888. Jsme Evropa 2.

0: 13.21, posloucháte Evropu 2, Mirka zdravím na telefonu, ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: Tak Mirek si dovolil ve správný čas na správné místo, tomu gratuluju, doufám, že jsi i řidič.
1: Spolujezdec.
0: To je taky dobrá varianta, že můžeš někomu udělat radost, protože tímto lehce zveme na poslední sérii soutěže s Molkou. Každý týden jsme mohli celé léto hrát o kávu zdarma na celý rok a palivové karty. No a dneska to končí tedy, no. Takže určitě všichni dobře ví z celého léta, že Mol je oblíbená zastávka na cestách, ať už vyrážíte na festival, k moři, na výlet nebo prodloužený víkend, tak se můžete zastavit na Molce. A Mol Česká republika je široká síť čerpacích stanic, kde natankujete prémiová paliva, energii na další cestu. V rámci oblíbeného občerstvení Fresh Corner můžete ochutnat oblíbenou kávu, hotdogy nebo čerstvé sendviče a letní drinky. No a spoustu zajímavých slev najdete v aplikaci Mol Move. To už víš, ne?
1: Jasný,
0: tak, no a teď co můžeš vyhrát krásnýho? Tankovací kartu, kávu na celý rok zdarma, když správně odpovíš na otázku, jak se jmenuje zákaznický program aplikace Molky? Za A slevovka, za B kuponovka, nebo za C Mol Move?
1: Takže by za C.
0: Že by za C, přesně tak je to správně. A taky gratuluju a věřím, že celý rok nebudeš moc spát, jak budeš kafe na Molce pít. Gratuluju, vydrž na telefonu, měj se krásně, ahoj.
1: Díky vám,
2: měj
1: se.
2: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
3: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
4: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
5: Ahoy, this is Tom Grennan, I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
4: Hi, we are One Republic and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
2: Evropa 2.
6: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
7: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
8: Pak hrnky,
7: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
8: Škola volá!
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s Molkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s Molkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
10: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
11: To jako mi dojímá.
10: A hvězdná porota.
12: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
10: Superstar od 2. září.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Nic nemůže utéct přitažlivosti černé díry, kromě mě. Já černé díry jím. Chutnají jako kuře.

0: věc, kde to stojí.
1: 13.39. Jak to vypadá na silnicích? D1 z Brna do Prahy. Kolonu čekejte u Šmejkalky. U 20. kilometru byla nehoda. Pomalu už by se měla rozjíždět. U Šmejkalky i opačně z Prahy do Brna. Na 24. kilometru po nehodě auta. Zdržení okolo 10 minut. D1 silný provoz také v Brně. Ve směru do Prahy je to od sjezdu na Vídeňskou. Okolo 10 minut se tady zdržíte. A v Brně je uzavřená po nehodě Jihlavská ulice. I tam opatrně. Eva Farná a Luis Capaldi pokračují na Evropě.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, no a protože každý den je krásný den, ať jsou prázdniny nebo nejsou prázdniny a není zrovna první, například školní den, tak Evropa 2 chystá zítra speciální ráno. Na to se těšte, protože začínáme školní rok o trošku dřív a je strašidelný, když se člověk podívá po krásných prázdninách do kalendáře a vidí 30. srpna. To je divný, že? Jeden den k tomu přibyl ještě k dobru, to je pondělí. Věřím, že ho krásně využijete a že si přivstanete zítra na 6. hodinu raní. Nenechte si to ujít, víc uvidíte všude. Evropa 2.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
4: O víkendu 5. a 6. září se v Královské zahradě Pražského hradu uskuteční další ročník vinobraní na Pražském hradě. Čeká vás Moravský burčák, široká nabídka vín ze všech tuzemských vinařských regionů i ochutnávka kvalitních českých potravin od desítek výrobců. O hudební doprovod se postarají v prostoru letní míčovny staropražská kapela Frajeři z Galerky a cymbálová muzika Sudovian. Vstup na vinobraní je zdarma. Svátek amerických burgerů pod názvem Burger Arena, kterou společně pořádají Burger Fest a Burger Street Festival v areálu Port 7 v Praze Holešovicích už 4. a 6. září. Posláním letošního ročníku Burger Festu je dokázat, že i tradiční americké jídlo, jakým je burger, má své místo v kvalitní gastronomii. Připravte se na desítky stánků a food trucků, které nabízejí přes 100 druhů burgerů, kuchařskou show, živou hudbu, soutěže i stand-up vystoupení. Doporučuje Evropa 2.
5: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
6: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
5: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
7: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
8: Slavnostní oblečení, učesat, aktovka, penál, pitíčko. Tak a můžeme vyrazit. Těšíš se?
5: Moc!
9: První školní den je významnou událostí nejen v životě každého dítěte, ale i rodičů. Proto všem prvňáčkům přeje hlavní město Praha úspěšný vstup do školních lavic a spoustu krásných zážitků. V Praze se prvňáčci mohou těšit na praktické balíčky se školními potřebami, které ocení i rodiče. Všem ostatním školákům přejeme hladký vstup do nového školního roku. Vaše hlavní město Praha.
10: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
11: To je nejlepší rádio na světě.
10: Adame. Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkuji moc.
10: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Piggy, mrkej, letní mateří douška přináší zábavně pláznivý samolepky.
13: Six, seven trendy knedlíčky, nebo dokonce maslo.
12: Já miluju samolepky, rybiček.
13: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
12: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
13: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
12: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
14: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
12: Juchu!

0: 14 hodin, 2 minuty k tomu, na Evropě je čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Vítejte u zpráv. Řidičů penzistů je v Česku přes 1,5 milionu a pro ty, kteří nejezdí a chtějí se vrátit do provozu, Asociace autoškol spustila projekt Zpátky za volant. V kurzech se učí mimo jiné rychlejším reakcím, předvídat situace a jezdit defenzivně. Zvýhodněné kondiční jízdy nabízí na 250 autoškol. Žákům základních a středních škol začne v úterý po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 000 prvňáků. Přinese i legislativní změny, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. Ministerstvo prodloužilo přechodné období o jeden rok, tedy do září 2027. Závěrečný Grand Slam sezóny US Open rozehraje dnes 5 českých tenistů. V úvodní den turnaje se představí Jiří Lehečka, Barbora Krejčíková, Vít Kopřiva, Tomáš Macháč a Karolína Plíšková. Jako první se představí Lehečka, který se od 17 hodin utká s Pablem Kareněm. Španělskému veteránovi bude chtít oplatit vyřazení ze stejné fáze letošního Roland Garros. Soupeřkou turnajové 27 Krejčíkové bude Kamila Rachimovová z Uzbekistánu.
2: Evropa 2, kde to stojí?

0: v ulici u podjezdu. Bouralo tu osobní vozidlo, komplikace jsou i v Mladé Boleslavi. V ulici Štěpánka se srazily dva vozy.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Během odpoledne bude převládat polojasná až oblačná obloha, a to ojediněle se slabým deštěm. Teploty se pohybují většinou v rozmezí od 23 do 28 stupňů. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Ondrou Vodným.
2: Novinka od Fastboy, taky Anika Eris Šobuzí je naše víkendové maximum muziky. Hezkou neděli na Evropě 2.
1: Evropa 2.

0: Tohle jsou Fastboy na Evropě 9 ve 14.19. Myla a Linkin Park tomu budou za chvíli. No a pokud vyrážíte do restaurací nebo do kaváren, určitě při výběru koukáte i na recenze, nejenom u těchto podniků, ale třeba i u hotelu. A věřte, že jeden výzkum se teď zaměřil na to, jak takový recenze dokážou ovlivnit naše myšlení, a víme to sami od sebe, že celkem hodně. Ale pozor, ne každý hodnocení je reálný hodnocení. A těch hodnocení je hodně i falešných. Jeden server se na to specializuje a když najde portál, který si kupuje v uvozovkách tyhle ty kladné hodnocení, tak je označí speciální nálepkou, který ale znamená tragédii pro podnik, protože jim extrémně začne klesat návštěvnost. Jo? Klesá extrémně, normálně to platí, že když má 4 nebo 5 hvězd, tak mu přichází okolo 3% víc lidí, ale po téhle nálepce, že si kupuje falešný recenze, mu to padá celkem o 8% a stále to trvá. Lidi navíc přestávají takový podnik komentovat a hodnotit a když už, tak jenom negativně. Tak čtěte mezi řádky, až se s někam vyrazíte a pište hodnocení, ať víme, kam vyrazit příště. Jo, navzájem si pomáháme. Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí. Jo!
2: Já už mám slabší srdce, já můžu být infarkt. Já jsem se tak vyhrála.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Zniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 000. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Měli jste byl fajn.
5: V 16 se všechno láme.
4: Je to jiný než holko.
5: První vztahy. První rozhodnutí.
6: Říkal jsi, že má holku?
7: Jo.
5: A snaha zapadnout.
4: To je Matyáš.
5: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
7: Je Radek doma?
8: Toho ti nic není.
5: Filtr. Ve středu večer na ČT 1 a v iVysílání.
1: Zpátky k muzice.

0: 2, kde to stojí.
1: Rychlý pohled na silnice s Evropou 2, D1 z Brna do Prahy, tak tam se rozjíždí kolony u 160. kilometru po dopravní nehodě. D1, tam čekejte také silný provoz na Prahu před Šmejkalkou a na silnici číslo 3 z Tábora do Prahy je velmi hustý provoz. U Olbramovic, u Benešova a také u Mirošovic, tam je to až na 30 minut. No a v Praze také Štěrboholská, Ucpaná, je to od Černého mostu, je tam dopravní nehoda a zdržení je okolo 15 minut. Tak šťastnou cestu de Kidleroy a také Leny pokračují za chvíli na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte nedělní Evropu 2. Všechno to vypukne, ještě teda ne zítra, ale v úterý už určitě naplno na 1. září, tak doufám, že tenhle víkend bude krásným uzavřením letních prázdnin, což samozřejmě ještě nekončí, po 15. hodině to krásně pokračuje. Two Colors do té doby ještě, no a pak už Kuba Štěpán, nechce si to ujít a úspěšný vstup do září přejem na Evropě 2.
1: Evropa 2. Novinky v kinech.
2: The world it was doesn't exist.
3: Snímek Vzhlížet ke hvězdám je zasazený do světa, v němž přežití není instinktem, ale lidskost je volbou. Na prahu 90. ho natočil neúnavný filmař Ridley Scott, který v těchto dnech pracuje na životopisném filmu o Bee Gees a v listopadu ho čeká natáčení Ostrova pokladů s Hughem Jackmanem. Thriller Vzhlížet ke hvězdám je adaptací sci-fi románu Psí hvězdy z pera Američana Petra Hellera, jenž se zabývá následky pustošivé pandemie chřipky.
4: So what'd you do before the world ended?
3: Scénář k filmu napsal Mark L. Smith, který je podepsaný pod filmem Revenant z mrtvých vstání s Leonardem DiCapriem. Ridley Scott vypráví příběh mladého pilota Higa. Ten žije společně se svým psem a bývalým mariňákem Benglim na funkční, ale izolované usedlosti v drsném postapokalyptickém světě.
5: But out there, kill or be killed.
3: Když Hig zachytí záhadný rádiový signál, vydá se na neznámé území hledat naději a lidskost, v jejíž existenci nepřestal věřit.
5: What do you expect to find? Something better than this.
4: The dream.
3: Mediálním partnerem kinopremiéry Vzhlížet ke hvězdám v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem a Margaret Qualley je Evropa 2.
6: Shoot the roof.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2.
7: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: uších máte Evropu 2. Čerstvé zprávy na 15. hodinu nachystala Zuzka Kozáková. Pojďme do nich.
1: Hezké nedělní odpoledne. Silniční policie se před koncem prázdnin zaměřuje na kontroly řidičů. Zaměřují se na rychlost, používání telefonu za volantem, bezpečnostní pásy a správné zajištění dětí v autě. Samozřejmě také na technický stav vozidel. K měření rychlosti používají mobilní radar. Ten funguje na principu laseru a dokáže během okamžiku změřit rychlost projíždějícího auta. Kontroly probíhají po celé republice. V krkonošském Harachově začne v pondělí oprava páteřní silnice, která vede přes centrum tohoto příhraničního turistického města. Práce potrvají do 20. října a poté budou pokračovat příští rok po skončení zimy. Průtah městem je krajskou silnicí 3. třídy. Oprava téměř 2-kilometrového úseku vyjde na téměř 12 milionů korun. Následky pádu Tadeje Pogačara v 8. etapě Vuelty jsou vážnější, než se původně zdálo. Slovenský cyklista utrpěl otřes mozku, posunutou zlomeninu klíční kosti a stabilní zlomeninu krčního obratle. Pětinásobný vítěz Tour de France bude muset podrobit operaci klíční kosti. Lékaři však kvůli preventivním opatřením souvisejícím s otřesem mozku prozatím odložili.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D5 ve směru na Plzeň. Bourané vozidlo je na 63. kilometru. Dejte pozor i na Brněnsku na vjezdu do Medlova, kde se jezdí kyvadlově po nehodě osobního vozu, a záchranné složky zasahují na Kolínsku na vjezdu do obce Zásmuky. Bourala tu dvě osobní vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Polojasno až oblačno s teplotami do 28 stupňů. Zítra pak bude oblačno až zataženo, od západu se k tomu postupně přidá déšť na většině území Česka. Jinak počítejte s tím, že později srážky ustanou a nakonec by se k večeru mohlo vyjasnit. Na teploměrech naměříme většinou od 21 do 25 stupňů. Ode mě je to vše, vyladíte Evropu 2 a krátce po 15. si slovo bere Kuba Štěpán.
0: Hudební jmeny je pěkně našlapané. Dáme si Alexe Warrena, chybět nebude ani Dua Lipa, DaBaby, Michael Schulte nebo i Sombr. Tak ať už jste kdekoliv, díky za vaše uši a přeju krásnou neděli s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Mám tu jeden apel hlavně na dospěláky. V úterý se školáci vracejí do lavic. Ráno bude zase větší provoz kolem škol a po dvou měsících prázdnin se všichni postupně vrátíme do toho klasického běžného režimu. A právě první dny bývají trochu zrádné. Děti dokážou být občas neřízené střely, to víme. Jenže ruku na srdce ani dospělí nejsou každé ráno ukázkou absolutního soustředění, že? Stačí málo spánku, spěch, telefon v ruce nebo hlava už napůl v práci a pozornost jde hodně rychle stranou. Takže školáci, před přechodem rozhlédnout doleva doprava, klidně dvakrát, řidiči zase trochu ubrat, hlavně kolem škol a míst, kde se ráno bude pohybovat více dětí než přes léto. Já jsem dneska cestou do rádia potkal dvě slečny, které bez jediného ohlédnutí vstoupily rovnou z chodníku do silnice a ani nebyly na přechodu. Mobily ovšem držely před obličejem tak poctivě, že kdyby proti ním měl autobus, tak možná by si ho všimli až ve storíčku. Takže zkusme ten první školní den zvládnout bez zbytečného spěchu. Děti oči od telefonu, dospělí nohu trochu z plynu a všichni společně hlavu nahoru. Do školy se dá přijít i o dvě minuty později. Hlavní je tam vůbec dojít. Ve zdraví. Evropa 2.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Svět plný výhod.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert, dle srovnání k 19.8.
10: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
11: To jako mi dojímá.
10: A hvězdná porota.
12: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
10: Superstar. Od 2. září na Nově.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Okolní vesmír existuje, protože se bojí být na stejné planetě jako já.

0: kde to stojí.
1: Pojďme zkontrolovat dopravní situaci. Silnější provozy na D1 na průtahu Brnem. Čekejte zdržení jak ve směru do Ostravy, tak i směrem do Prahy, kde se pak tvoří nesouvislé kolony v okolí Divišova od 41. kilometru. Popojíždět budete až na konec omezení k mostu Šmejkalka na kilometr 25. Silnice 3 vás pozdrží na trase z Tábora do Prahy před Meličínem. Menší zdržení je taky u Votic a Olbramovic. Nárazově se tvoří kolona v okolí Benešova a taky si postojíte před Cenohraby. V Praze je plnější Štěrboholská spojka směrem k Lanovému mostu a postojte si i na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy u Poděbrad. Mezi kilometry 36 až 25 opravují dálnici a překvapivě tvoří se kolona. Tak pevný nervy, hlavně v klidu a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2. When I stand up, she says go. And I get a little dizzy, she grows slow, but I'm way past gone. We go.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Kraťa si do práce, bývaly ještě před pár lety něco, nad čím se v kanceláři docela zvedalo obočí, jenže doba se mění a s ní očividně i představa o tom, co všechno ještě patří do pracovního dress kódu. Podle jednoho zkoumání dnes přibližně 2/3 dotázaných považují kraťasy v kanceláři za úplně přijatelné. A ten posun je docela výrazný, protože před 10 lety je u mužů schvalovalo jen 37% dotázaných. Takže zatímco dřív jste ráno ve 30 stupních poslušně oblékli dlouhé kalhoty a cestou do práce pomalu litovali všech svých životních rozhodnutí, dnes už jsou zaměstnavatelé i kolegové očividně o něco tolerantnější. Samozřejmě pořád záleží na tom, kde pracujete a co máte na sobě. Kraťasy totiž ještě automaticky neznamenají, že můžete dorazit v outfitu, ve kterém jste včera například grilovali na zahradě. Každopádně pracovní móda se uvolňuje a jestli bude tímhle tempem pokračovat dál, tak za dalších 10 let možná přestanou být problém i ponožky v sandálech. I když tam bych byl s optimismem zatím hodně opatrný. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 80.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: 88.2 a 105.5 FM.
4: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Posloucháte Evropu 2, taky v 16 hodin pro vás máme zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
1: Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš obnoví jednání. Pavel to řekl v rozhovoru pro CNN Prima News a Babiš ve svém pravidelném nedělním videu na sociálních sítích. Oba ústavní činitelé se sešli ve čtvrtek. Mluvili o zahraničních cestách. Podle Babiše mezi nimi nepanují problémy ani žádný boj. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích jsou dnes otevřené poprvé zdarma. Den otevřených dveří v celkem 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu ve všech krajích se uskuteční z iniciativy Ministerstva kultury. Opakovat se bude 27. září. České basketbalisty dnes čeká po čtvrteční porážce 81-92 v Belgii v předkvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2029 druhý zápas. Ve skupině G nastoupí v Praze na Královce proti Norsku od 17:30. Bude to pro ně historicky první souboj s tímto soupeřem. Navíc fanouškům představí nové dresy.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud jste právě teď na cestách, tak buďte opatrní, a to konkrétně na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 212. kilometru máme v pravém pruhu sraženou zvěř. Další komplikace jsou aktuálně na Opavsku, na vjezdu do Vítkova bourala tu dvě osobní vozidla a nehoda se došetřuje i na Kolínsku u obce Zásmuky.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Polojasno až oblačno, teploty se drží do 28 stupňů. Zítra pak bude oblačno až zataženo, od západu se k tomu přidá déšť či přehánky, postupně v průběhu dne srážky ustanou a nakonec by měla převládat spíše polojasná obloha. Na teploměrech naměříme od 21 do 25 stupňů. Tolik ode mě, vyladíte nedělní Evropu 2 a teď už taky opět Kubu Štěpána.
0: Kolik času tráví mladiství během běžného dne před obrazovkou a mají o tom rodiče vůbec reálnou představu, nebo je skutečnost trochu jinde? I o tom bude řeč tady u nás na Evropě 2, tak držte vlnu.

0: Posloucháte Evropu 2. Kolik času vlastně dospívající během dne stráví před obrazovkou? Když se sečte mobil, počítač, televize, hry, sledování videí, projíždění na sociálních sítích, k tomu něco málo navrch, tak začnou z toho vycházet docela zajímavá čísla. Podle nového Eurobarometru stráví každý čtvrtý dospívající v Evropské unii během běžného školního dne před obrazovkou více než 6 hodin. A o víkendu se nad 6 hodin dostane téměř polovina z nich. Ještě zajímavější je ale rozdíl mezi tím, co říkají děti a tím, co si myslí rodiče. Mladiství sami uvádějí ve školní den v průměru kolem 4,5 hodin. Rodiče jejich čas odhadují zhruba o hodinu kratší. Takže klasická domácí věta "já na tom mobilu skoro vůbec nejsem" očividně pořád funguje. Jen už má jednu nepříjemnou konkurenci, protože telefon si čas používání velmi pečlivě zapisuje. A to je možná jediná chvíle, kdy se rodič s mobilem vlastního dítěte shodne úplně bez hádky. Stačí otevřít statistiky a najednou už není moc o čem diskutovat. Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Music Chart.
3: Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hitparádu v českém éteru.
2: Evropa 2 Music Chart.
1: Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy
2: na Evropa 2 CZ.
1: Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart
2: na Evropa 2 CZ.
4: Letní výběr v Kauflandu.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Těší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
8: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
9: pak hrnky,
8: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
9: škola volá.
10: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
11: Prázdniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 tisíc. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Ozzy Osbourne ukusuje hlavy netopírům. Já to dělám tygrům usurijským.

0: kde to stojí.
1: Jak to vypadá na silnicích? Provoz začíná sílit, D11 na trase z Hradce Králové do Prahy vázne u Poděbrad od 36. kilometru, kde probíhá oprava. Postojíte si až k Sadské na kilometr 25. Zpomaluje D1 z Brna do Prahy v okolí Divišova. Nesouvislé kolony se táhnou od 41. kilometru až k Šmejkalce. Od 25. kilometru je pak provoz v tuto chvíli plynulejší. V Praze se plní příjezdy jak od Plzně z D5, tak i z D8. A Štěrbolovská spojka směrem na Průmyslovou vás momentálně zdrží na 5 až 10 minut. Tak buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Alesso a One Republic. Alesso a One Republic.

0: Tady je vaše Evropa 2. Společná dovolená umí o vztahu prozradit docela dost. Doma vám některé věci ani nepřijdou, ale jakmile spolu trávíte celý den, řešíte letiště, kufry, jídlo, program a kdo zase zaspal snídani, tak začnou vylézat na povrch i drobnosti, které vás doslova do písmene dokážou překvapivě rychle vytočit. A právě na první společné dovolené si podle dat 43% lidí všimlo na partnerovi ničeho, co je vyloženě odradilo. Překvapivě to nebylo chrápání ani nějaké věcné zpoždění. Na prvním místě skončilo tleskání po přistání letadla. Hned za ním focení každého jídla, ideálně ve chvíli, kdy už všichni ostatní mají hlad a jenom se čeká, až vznikne dostatečně reprezentativní fotka. Vadí ale i partner, který chce půl dovolené prospat, nebo ten, který má jasnou představu o programu a kompromis bere jako nějaké sprosté slovo. Takže první společná dovolená je vlastně docela dobrý test. Jestli spolu přežijete letiště, bedra, hlad a samozřejmě i rozdílné tempo, máte slušně našlápnuto. A když po přistání ještě nezačnete tleskat, možná jste opravdu vyhráli. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 80.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
1: Je to tak, hezké odpoledne. Řidičů penzistů je v Česku přes 1,5 milionu a pro ty, kteří nejezdí a chtějí se vrátit do provozu, Asociace autoškol spustila projekt Zpátky za volant. V kurzech se učí mimo jiné rychlejším reakcím, předvídat situace a jezdit defenzivně. Zvýhodněné kondiční jízdy nabízí na 250 autoškol. Žákům základních a středních škol začne v úterý po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáků. Přinese i legislativní změny, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. Ministerstvo prodloužilo přechodné období o jeden rok, tedy do září 2027. Závěrečný Grand Slam sezóny US Open rozehraje dnes 5 českých tenistů. V úvodní den turnaje se představí Jiří Lehečka, Barbora Krejčíková, Vít Kopřiva, Tomáš Macháč a Karolína Plíšková. Jako první se představí Lehečka, který se od 17 hodin utká s Pablem Kareněm. Španělskému veteránovi bude chtít oplatit vyřazení ze stejné fáze letošního Roland Garros. Soupeřkou turnajové 27 Krejčíkové bude Kamila Rachimovová z Uzbekistánu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D1 ve směru na Brno, nárazově se do kolony můžete dostat od stého 83. kilometru. Komplikace jsou potom na Novojičínsku na silnici 57 v obci Vrchy. Tady probíhají záchranné a vyprošťovací práce po nehodě.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je polojasno až oblačno, teploty se drží do 28 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo, bude pršet, postupně srážky ustanou v průběhu dne a nakonec by mohla převládat polojasná obloha. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat většinou v rozmezí od 21 do 25 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, krátce po 17. pokračuje Kuba Štěpán.
0: Připomeneme si dva singly vydané 30. srpna, které ve své době zaznamenaly hodně velký ohlas, ale do té doby zazní Shabuzi, Anabel, Alessos from the Republic nebo i Erasmus a Nico Wilhelm. Držte vlnu, my jsme Evropa 2.
2: Evropa 2.

Hezký den, posloucháte Evropu 2. 30. srpnu tedy k dnešnímu datu se vážou dva popové singly, které se tehdy vedly opravdu velmi dobře. V roce 2017 vydali Maroon 5 a SZA single o vztahu, ve kterém si dva nejsou úplně jistí, co k sobě vlastně cítí. Lehký letní zvuk zafungoval tenkrát na výbornou a skladba se nakonec dostala mezi nejúspěšnější hity kapely Maroon 5 a SZA a song What Lovers Do.

0: A přesně o rok dřív, když pátrám v hudební databázi, tak přesně před 10 lety přišla Ariana Grande a Nicki Minaj s kouskem, který zněl na první poslech docela nevinně, text už ale tak nevinný rozhodně nebyl. Název skladby totiž naráží na stav po opravdu intenzivní noci, kdy druhý den chodíte trochu ze strany na stranu. V Americe se song dostal až na 4. místo, řeč je o písni Side to Side. Takže 30. srpen má v popu docela slušnou historii. Jeden rok vztahové přetahování, o rok dřív rovnou následky. Evropa 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Podle Einsteinovy teorie relativity tě dokážu kopnout včera.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Taky v neděli sledujeme dopravní situaci. Postojte si na D1 ve směru z Brna do Prahy. Nesouvislé kolony jsou od 40. kilometru v okolí Divošova a fronta se sune až ke Šmejkalce na 23. kilometr. D1 pak vázne na pár minut v obou směrech na průtahu Brnem. Silnější provoz je i na trojce, a to na trase do Prahy. U Benešova zpomalíte i před Cenohraby. No a nárazově se tvoří kratší fronta i od Českých Budějovic mezi Boticemi a Olbramovicemi. Více aut se vrací do Prahy, čekejte tady silnější provoz na příjezdech do metropole. Aktuálně Štěrboholská spojka směrem k Průmyslové vás drží na 5 až 10 minut. Tolik ze silnic, ať už jedete kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Letní prázdniny se pomalu dostávají do posledních hodin. Školákům zbývá ještě celé pondělí, ale v úterý 1. září už se většina z nich vrátí zpátky do lavic. Dodnes si moc dobře pamatuju, jak nepříjemný tady ty návraty byly. 2 měsíce bez budíku tečou podezřele rychle a nejednou máte zase vstávat brzy ráno, sedět několik hodin ve škole a tvářit se, že jste na ten režim vlastně celou dobu čekali. A zdaleka nejde o výjimečný pocit. Více než polovina školáků se na návrat do školy netěší. Nejčastěji právě kvůli učení, známkám a rannímu vstávání. To poslední mi dává docela smysl i při pohledu na jejich večerní režim, protože během školního roku chodí přes 55% dětí spát mezi 10. a 11. večer a téměř čtvrtina ještě později. No, pak už není divu, že ráno budík nevítá jako nějakého člena rodiny. Úplně černě ale návrat do školy zase nevypadá, protože skoro 8 z 10 dětí se těší hlavně na spolužáky a přibližně třetině prý během prázdnin chyběly dokonce školní přestávky nebo samotné učení. Tak tady bych ty dotázky velmi rád viděl. Během vlastních prázdnin se totiž stesk po učebnici neobjevil ani jednou. Takže ještě samozřejmě žádnou paniku, zbývá poslední volné pondělí a to bych využil poctivě. Dospat prázdninový deficit, zajít na zmrzlinu, být co nejdéle venku a školní tašku otevřít až ve chvíli, kdy už opravdu nebude zbytí. V úterý ráno totiž budík stejně zahájí nový školní rok bez ohledu na to, jestli jste nebo nejste připraveni. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Jason Statham je opět v akci. V thrilleru Vzpoura se jako bývalý člen speciálních jednotek a soukromý bezpečnostní specialista Cole Reed ocitne v pasti. Přímo před jeho očima totiž zavraždí miliardáře, kterého měl chránit a z vraždy obviní právě jeho. Coleovi tak nezbývá nic jiného, než okamžitě zmizet. Touha po pomstě a spravedlnosti zavede Cole na palubu nákladní lodi, kde zjišťuje, že smrt jeho nadřízeného byla jen špičkou ledovce v rozsáhlém mezinárodním spiknutí. Ve filmu Vzpoura nechybí fyzicky náročné akční scény, které už tak nějak patří k hereckému rukopisu Jasona Stathama. Ten se na filmu podílel i jako producent a aby na diváky působila akce maximálně realisticky, točilo se na skutečné kontejnerové lodi. Akčňák Vzpoura je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: 98.2 a 105.5 FM. Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma. Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
4: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď jsem.
1: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
4: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
6: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
5: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
7: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
1: Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy.
5: Díky.
8: Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
4: No povídej.
9: To je nejlepší rádio na světě.
4: A doma.
8: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuju moc.
8: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
8: Není odpoledne jako odpoledne.
6: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napídavě, ty to zkazíš.
8: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
4: To v těch dlouhodobých vztazích i pracovní bývá.
8: Odpoledne, kdy se dějou věci.
4: Tak Zorko, tady to jsi zapila. To je vražda humoru napsala.
8: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
4: Ježíš, to je trapný, to mi říkali na základce, pak Tomáši, to je trapný, opravdu.
8: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková. Na řadě jsou zprávy na 18. hodinu.
1: Vítejte u zpráv. Silniční policie se před koncem prázdnin zaměřuje na kontroly řidičů. Zaměřují se na rychlost, používání telefonu za volantem, bezpečnostní pásy a správné zajištění dětí v autě. Samozřejmě také na technický stav vozidel. K měření rychlosti používají mobilní radar. Ten funguje na principu laseru a dokáže během okamžiku změřit rychlost projíždějícího vozu. Kontroly probíhají po celé republice. V krkonošském Harachově začne v pondělí oprava páteřní silnice, která vede přes centrum tohoto příhraničního turistického města. Práce potrvají do 20. října a poté budou pokračovat příští rok po skončení zimy. Průtah městem je krajskou silnicí 3. třídy. Oprava téměř 2-kilometrového úseku vyjde na téměř 12 milionů korun. Následky pádu Tadeje Pogačara v 8. etapě Vuelty jsou vážnější, než se původně zdálo. Slovinský cyklista utrpěl otřes mozku, posunutou zlomeninu klíční kosti a stabilní zlomeninu krčního obratle. Pětinásobný vítěz Tour de France se bude muset podrobit operaci klíční kosti. Lékaři však kvůli preventivním opatřením souvisejícím s otřesem mozku prozatím odložili.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud jste právě teď na cestách, buďte opatrní na dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Na 133. kilometru máme odstavené vozidlo kvůli defektu. Další nepojízdný vůz hlásí dálnici D11, jedná se o směr na Prahu a 23. kilometr. Na Kladensku na vjezdu do Tuchlovic pak bouralo osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je polojasno až oblačno s teplotami do 28 stupňů. Nový pracovní týden začne oblačností, bude zataženo, na většině území se v první polovině zítřejšího dne objeví déšť či přehánky, ty pak v průběhu dne ustanou a nakonec by mohla převládat polojasná obloha. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 21 až 25 stupni. Tolik dnešní poslední zprávy, vy jste s Evropou 2 a právě teď už startuje Music Chart s Bobem Švarcem.
0: Takže krásný čtvrteční, případně nedělní podvečer, podle toho, kdy posloucháte, jestli posloucháte premiéru nebo reprízu, premiéru ve čtvrtek, reprízu v neděli, všechno ovšem je to záležitost naší hitparády, hitparáda Music Chart na Evropě 2. A já si dovolím začít tím, že teda tady tak trochu oslavuji, že jsem zpět. Ano, fanfára musela zaznít, to jsem si nemohl odpustit. No a chtělo by se teda říct, že tenhle ten můj návrat tak trošičku vlastně už signalizuje závěr léta, nebo léta ani ne, ale určitě prázdnin, tak trošku to je pravda, to je fakt, ale ne úplně, ještě totiž stíháme něco málo z prázdnin, tohle, ať se to třeba už nezdá, tak je pořád ještě prázdninové vydání Hitparády Music Chart, nebo takhle ve čtvrtek při premiéře se to ještě zdá, ale v neděli, kdy to bude repríza, tak přece jenom už opravdu budou ty prázdniny trvat pár desítek hodin, ale nechci plašit. Prostě byl bych moc rád hlavně, abychom z toho léta a z těch prázdnin si do toho dnešního vydání něco vzali a možná nejenom do toho dnešního, ale obecně, abychom zkrátka nechali ještě stále plynout tu letní právě prázdninovou uvolněnou atmosféru. Kdyby nám vydržela, to bych si teda opravdu přál. Já se o to každopádně budu snažit ve spolupráci s vámi, protože vy jako vždy tvoříte žebříček hlasováním na webu Evropa2.cz u nás na webu a já jsem pochopitelně po té dlouhé době sám v napětí, co tam vlastně je, jak to všechno dopadlo, co jste kam umístili. Takže pojďme na to, já jsem Bob Švarc, tohle je 33. letošní Music Chart na Evropě 2 a novinkou pochopitelně číslo 1 začínáme, tak tady jsou Illinium a Ellie Goulding. Dobře se bavte.
2: Music chart. Two ships in the night.

Já osobně mám rád tenhle ten styl písní, které tady nabízíme někdy, řekl bych, jako takový kompilát taneční muziky a zároveň něčeho trošku zamyšleného, zasněného. Přesně to, co teď Evropa 2 v hitparádě Music Chart nabídla jako dnešní novinku číslo 1. V podání dvojice Illinium a Ellie Goulding. Tak začnu samozřejmě tím, který se asi hlavně podílel na tom, jak to zní hudebně, myšleno teda jako instrumentálně, a to je právě Illinium, který teda celým svým jménem je Nicholas Daniel Miller, ale zvolil si právě tenhle umělecký pseudonym, tenhle ten americký DJ a producent, nominovaný mimo jiné na cenu Grammy, no a vydal album s názvem Odyssey, které, jak to tak u DJů a producentů bývá, tak je plné různých spoluprací, a vzhledem k tomu, že Illinium opravdu už má jméno zavedené, tak jsou to spolupráce skvělé, řekl bych až velkolepé, takže po skladbě Feels Like You se zpěvačkou Ellie Due, což je skladba, kterou jsme tady v Chart taky představili, a to v dubnu, tak tohle je takový další zářez píseň Don't Want Your Love, a tady právě svůj vokál propůjčila už zmíněná, jmenovaná Ellie Goulding. Mimochodem, tyhle ty dva spojuje nejenom ta hudba, ale zjistil jsem, že i tak trochu doba narození, ne teda roky, ale měsíce, protože oba jsou prosincoví, oba dva jsou tím pádem asi střelci. Daniel Miller, Nicholas Daniel Miller, Illinium, tak 26. prosince 1990 se narodil a Ellie Goulding je trošičku teda starší, 30. prosince 86 narozená. Jsem to dal jenom takovou jako zajímavost, ale pojďme zpátky k té písni, o které Ellie Goulding s radostí v hlase říká: Illinium má opravdu silný cit na emoce v tracku. Na tomto singlu jsme se naprosto přirozeně potkali s představami o tom, jak bude znít, a celé to vzniklo úplně organicky. Těším se, až to lidi uslyší. Tak stalo se. Slyšeli to lidi tady u nás na Evropě 2 v hitparádě Music Chart jako novinku číslo 1. No a jdeme na druhou soutěžní novinku, než se vrhneme na žebříček. Chris Lorenzo a Jizzy. To je novinka číslo 2 pro dnešek.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2, tohle byla druhá soutěžní novinka a řekl bych, že pokračujeme vlastně v duchu toho, co jsem řekl hned v úvodu. Aniž bych na tohle měl úplně vliv, přece jenom o tu hudební stránku, tak se tady stará naše hudební oddělení, my to tady jenom posíláme dál, ale já jsem říkal, že bych si přál, abychom se tady nesli ještě na letních vlnách a prázdninových vlnách, ale zároveň samozřejmě tím, že už trošičku ty prázdniny jsou v závěru, tak se podle mě hezky snoubí na jedné straně ta taneční muzika, která ale není prvoplánově taková ta jako za každou cenu veselá ducárna. A to platí podle mě jak pro tu dnešní první soutěžní novinku v podání Ellie Goulding a Ilinia, tak i u tady té druhé Jazzy, Chris Lorenzo, představíme si obě tato jména, s tím, že teda Jazzy, neboli Jasmine Byrne, to je její civilní jméno, taky je zpěvačka, skladatelka, DJka a dancepopová, prý senzace z Irska. A čerstvě taky je to třicítka, protože teďka 19. září. Pardon, pozor, já už jsem o měsíc dál dokonce. Tak jsem si tady splet měsíce, jasně, september, august, jasně. Tak pardon, bude jí relativně brzy 30, takže zapomeňte na to, jí 29. Mladá holka. No a chystá ale na 23. října, to už je určitě správně, debutové album s názvem Peace and Patience, neboli Mír a trpělivost. To je zrovna něco, co já teda se snažím neustále pilovat a neustále se v tom nějak snažit zlepšovat, hlavně v té trpělivosti, takže se mi ten název vlastně líbí toho alba, na kterém je i titulní single, který se jmenuje Invisible. Tak tomu úplně nerozumím, když se deska jmenuje Peace and Patience, jak by mohl Invisible být jako titulní single. Je to prostě asi první single, který je vydán, no a na něm teda spolupracoval Chris Lorenzo, což je známý britský DJ a ikona house music. Tohle album bude ovšem, co jsem budovala, o tom, odkud pocházím, o trpělivosti a nalezení svého klidu a zvuku. Říká k poslechu písně, respektive za nějaký měsíc a půl, i k poslechu alba zpěvačka Jazzy, tahle irská senzace, kterou tady nabízíme s novinkou číslo 2. Tak, novinky vyřešeny pro tuto chvíli a pojďme se věnovat žebříčku, na který jsem sám, jak jsem říkal, zvědav, protože je tady spousta změn. Na těch předních pozicích úplně ne, když se na to dívám, ale rozhodně tady v závěru ano, takže začneme 20. místem, kam se tak trochu propadli Martin Garrix a Ed Sheeran z minulého 14.

0: Evropa 2, hitparáda Music Chart a teď jsme tady s odpovědným vedoucím, mým nadřízeným Jirkou, si začali psát na téma, co je to titulní skladba. Já jsem totiž až doteď byl přesvědčen, že titulní skladba na albu tak by měla mít stejný název jako celé to album, ale Jirka říká, respektive píše, že nikoli, že to je takzvaný main single, neboli první oficiální a tím pádem, že nemusí být stejný název, i když se mu říká tomu singlu titulní. No a protože šéf má vždycky pravdu, tak já už to nebudu rozporovat a podvolím se a podřídím se a budu se raději věnovat pořadí, které už jsme tady nakousli trošku tím 20. místem, na něm Martin Garrix a Chiren. Teď to byl 19. Miles Smith, no a za chvilinku po kratičké pauze, tak dojde k pádu, protože na místě 18. tak jsou Mirai. Kapela Mirai spadla ze 7. na 18. Takže je potřeba se polepšit, jít do sebe, jestli máte rádi Mirai, tak Evropa2.cz, tam se hlasuje a Mirai potřebují vaše hlasy, aby ten pád příště už nebyl úplně mimo pořadí po 20. místě.
1: Evropa 2, Evropa 2, maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: No tak pojď zapel!
5: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
4: Tak dobře.
5: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
6: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
5: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
8: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Každé úterý a neděli v 8 večer.
9: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
8: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
9: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
8: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní.
8: Na Evropě 2. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Evropa 2.
12: Padlý music chart.
13: Pát týdne.

V hitparádě Music Chart na Evropě 2 za chvilinku 17. Luis Capaldi, potom taky 16. Loreen. Teď ale se pojďme věnovat jménu, které už jste u nás taky slyšeli. No a možná v souvislosti s tím jménem jsme svědky zrodu nové hvězdy. Pozor ale, světového formátu. A přitom je to slečna zo Slovenska. Slovenská zpěvačka Adéla. Z písní Ain't in LA se poprvé vůbec v historii jako první Slovenka dostala do prestižní singlové hitparády Billboard Hot 100 a oznámila evropské turné a to oznámení prý vyvolalo doslova šílenství. Například na koncert v Londýně, který se bude konat v klubu o kapacitě 5000 lidí necelých, tak se stálo v řadě na vstupenku a ta fronta měla 60 000 fanoušků, takže to zní opravdu impozantně. Jenom kdo by nevěděl, tak Adéla na sebe upozornila tím, že se objevila v jednom pořadu, v podstatě v show Popstar Academy z produkce Netflixu. Tam se probojovala mezi 20 finalistek. Jenom zase pro představu, 6 z těch 20 finalistek tak se stalo členkami teď už populární americké kapely Ketsai, taky tady známe od nás hitparády. No a Adéla evidentně teda taky to vzala za dobrý konec, protože její úspěchy už jsme tady zmiňovali. Já si pamatuju, že o tomhle jsme mluvili, předskakovala Demi Lovato na jejím americkém turné. No a tak už není daleko k vlastnímu albu, takže v září, 4. září, vydá své první album s názvem Prima. Tak myslím, že vím, kde by s ním měli udělat první rozhovor, tady u nás v Česku. No a jak říkám, šílenství po Evropě, když oznámila turné, které teda je klubové, takže budou to klubíky v Dublinu, Manchesteru, Glasgow, Londýně, ale taky třeba v Paříži, v Kolíně, nad Rýnem, v Bruselu, Utrechtu, Kodani, Stockholmu, Oslu, v Berlíně, ve Varšavě a tak dále, tak dále. Zatím nebyly oznámeny koncerty paradoxně na Slovensku a v České republice, ale to si myslím, že na závěr určitě se ještě tyhle zprávy a informace objeví. No a jak říkám, asi máme možnost vidět v přímém přenosu online, jak se říká, zrod nové hvězdy evropského, ne-li dokonce světového charakteru. Takže no, klobouk dolů. Blahopřejeme k tomu úspěchu, jen ať to vydrží, ať to takhle jde dál. A kdyby náhodou ty klubíky byly malý a hledala v Česku někoho, kdo by udělal koncert třeba v O2 aréně, myslím, že bychom o někom věděli.

Posloucháte Evropu 2, posloucháte hitparádu Music Chart, za chvilinku slibovaná 16. Loreen, potom taky Dermot Kennedy, už tady Yuka na 15. místě. Teď ale mám něco, co trošičku můžu uvést slovy jedné známé české, slavné české písně. Jednou je líp, jednou je hůř, tak k tomu druhému musím zmínit zprávu, která je smutná a která přišla ve čtvrtek 27. srpna, že odešel moderátor a taky DJ, hudebník Luděk Hrzal, jeden z bývalých hlasů Evropy 2. A řekl bych, jeden z těch, co opravdu patřil k té původní generaci moderátorů Evropy 2. Jeden z těch, co prostě na Evropě 2 byl někdy už v 90. letech, myslím, že úplně od prapočátku. Takže vlastně jeden z těch, co v nás mladších taky vytvořil vztah k téhleté naší teď už společné značce. Já si jako dětský posluchač vybavuju hlavně pořad Sexíček Live. Ano, jako dítě, no, prostě byla jiná doba. Vlastně z dnešního pohledu neskutečná záležitost byl Sexíček Live. V éteru se opravdu děly šílenosti, respektive děly se ve studiu hlavně, ale v éteru to člověk taky vnímal i jako to dítě, nebo možná násobně více ještě. A Luděk Hrzal teda, co si tak pamatuju, tak se toho nebál a jak říkám, opravdu patří mezi ty prapůvodní bardy Evropy 2 a teď v 60 letech bohužel podlehl vážné nemoci, takže asi cokoliv říkat dál by bylo navíc, tak jenom díky za všechno. Luděk Hrzal, jeden z těch, co taky pomáhal k tomu, že my nejsme normální rádio, že jsme Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a nejen Dermot Kennedy, 15. teď, ale ještě se vrátím ke zpěvačce Adele. Píše mi zase šéf Jirka, že už je teda venku termín pražského koncertu, dokonce evropské turné Adele začne právě v Praze ve Fóru Karlín 11. ledna 2027. Tak všechno víme, Jirko, díky. My tě nemít, hele, co bychom tady dělali? Oh,

0: ago on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Kdyby v hitparádě Music Chart na Evropě 2 nebyl prvek zvaný Future Hit, tak by teď před námi byly dvě novinky, ale protože tady Future Hit máme, tak jsou to novinky dokonce tři. Ty dvě, tak jsou normálně už v žebříčku od minulé, 14. místo Mark Dan a Raymond a potom na místě 13. Dany, všechno novinky z minulého týdne. Teď ale novinka, která mezi těmi soutěžními bude až za týden, teď je tady zatím bez potřeby vašich hlasů od Giant Rooks, od téhle oblíbené indie rockové kapely z Německa, která se vrací s novým intimním a zároveň euforickým trackem s názvem Slow Dance for a Minute. Je to píseň o touze udržet jediný okamžik navždy, i když víte, že je to nereálné. Milujeme tu energii a těšíme se, až vám single zahrajeme živě, říkají právě pánové členové kapely Giant Rooks. Němci, ponořit se tím pádem můžeme do této písně, která už vlastně jsme si to řekli, co zkoumá, o co se snaží, že chce, abychom se dokázali dostat do přítomnosti a plnými důšky si vychutnat blízkost ve světě, který se nikdy nepřestává točit. Single každopádně bude na albu, které vyjde už brzy, a to 16. října, a my samozřejmě to budeme sledovat. Nicméně už teď nabízíme tuhletu novou věc tohodle nového alba od Giant Rooks. Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

Za chvíli v hitparádě Music Chart na Evropě 2 bere na 12. místě a taky naposledy po 7 týdnech. Na rozdíl od 11. Normy Jean Martin, která je tady teprve poprvé v žebříčku s novinkou z minula, takže dá se říct, že vlastně odchod střídá příchod do top 20, kterou, jak už tady mnohokrát zaznělo, tvoříte vy hlasováním na Evropa2.cz a to vždycky mezi čtvrteční 20. hodinou a následujícím úterním polednem. Každý den můžete hlasovat jednou z jedné IP adresy a vždycky dvakrát týdně si potom vychutnat vždycky ve čtvrtek a v neděli mezi 18. a 20. To, jak to dopadlo a hlavně ten pocit, že jste se podíleli na tom, jaké jsou právě výsledky tohohle našeho hudebního klání. Prostě i tady platí, že bez vás by to nešlo. Tak koukněte a klikněte na Evropa2.cz a hlasujte. Music Chart.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Evropa 2, Music Chart.
1: Že to dneska je 33. vydání roku 2026 hitparády Music Chart na Evropě 2, už jsme si řekli, tak ještě vám dlužím informaci o tom, že to je 696. celkově. Blížíme se k docela pěknému jubileu. 700, ještě nějaké 3-4 díly a bude to tady. Tak, ale teď se pojďme věnovat tomu vydání dnešnímu, zatím té polovině, kterou už jsme si tady společně odhalili. 20. místo Martin Garrix a Chiren, místo 19. Miles Smith, na 18. pozici Mirai, kam spadli ze 7. minulého, Luis Capaldi 17., Lauryn 16., Dermot Kennedy 15., na 14. pozici pak novinka z minula od dvojice Markdan a Raymond, novinka potom i na 13. od Dany, Bere se s námi loučil na 12. místě a ještě novinka jedna z minulého vydání od Normy Jean Martin na místě 11. Uzavřela tu první hodinu předtím, než otevřeme hodinu druhou. Jsme to teda trošku udělali, ale tohle zatím je fakt jenom přehled toho, co už bylo. Taky novinky byly dvě ze čtyř soutěžních, novinka číslo jedna Illinium, Ellie Goulding, novinka číslo dva Jazzy a Chris Lorenzo. Tak pojďme ty novinky teď doplnit celou tu nabídku, a to novinkou číslo 3. Takže tady jsou Rieb a Nathan Nicholson. Let's go!

Novinka číslo 3 v hitparádě Music Chart na Evropě 2 a máme za sebou tím pádem novou věc od Fadila El Goula, což je civilní jméno muzikanta, kterého všem známe jako Rieba. Rieb neboli Fadil El Goul, to jméno je samozřejmě dáno tím, že on má marocké kořeny, nizozemsko-marocký DJ, dneska hudební producent, který 6 měsíců všechny napínal a teď konečně tady má nové album s názvem Dream Inside Dream a představil tak světu svůj zatím prý nejosobnější projekt a je to prý velký milník té jeho už, řekl bych, velmi úspěšné kariéře, protože když se tak zamyslím, kolik jsme tady toho od něj měli od Rieba, tak už toho není úplně málo. Titulní stejnojmenný single, tak by nás prý měl unášet hudební krajinou, kterou oblíbený hitmaker svou tvorbu nakreslil s vokály zpěváka Natena Nicholsona, kterého zase můžeme znát ze songu Franka Walkera What Love Feels Like. Takže kompletní informace k novince číslo 3 vyřešeno, no a pojďme ještě na jednu. To a ta poslední, čtvrtá soutěžní, tak bývá často domácí, platí to i dneska. Tak jméno Pauly Garant, myslím si, že všeobecně známé je. No a k němu jméno možná pro někoho nové, Slávek Fam.

0: Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2. Teď možná by bylo logičtější bavit se o tom jméně, které třeba ještě není tak profláklé jako jméno druhé. Myslím, ta dvě jména, co jsou podepsána pod novinkou dnešní soutěžní číslo 4. Ale paradoxně ten Paulie Garrant stejně bude v hlavní roli, ten známější v uvozovkách, protože oslavil 20 let na scéně, a to stylově vyprodaným koncertem ve Fóru Karlín. A zároveň oznámil vznik platformy pro talentované umělce, a to nejenom z audiovizuálního světa, a chce na své vlastní značce dát právě prostor mladým tvůrcům z různých oblastí, z různých žánrů, hudba, fotografie, grafický design i film. A ostrý start té jeho značky tak přeznamenala aktivita na sociálních sítích, přičemž teda cílem bylo vybrat interpreta, se kterým Paulie Garrant natočí nějaký single. A jdeme k tomu druhému jménu, které si myslím, že teď bude určitě ve spolupráci s Paulie Garrantem rezonovat. Vítězem totiž tohodle klání se stal česko-vietnamský zpěvák s poetickým jménem Slávek Pham. Takže pánové takhle to dali dohromady, myslím si, že to není špatné se takhle v úvozovkách na někoho namotat, na někoho, komu už se daří, kdo už je známý, to už potom ta kariéra, pokud to člověk vysloveně nepohnojí, tak už jde většinou taky nahoru. Tak budeme Slávkovi držet palce, třeba i hlasy tady u nás v hitparádě na Evropě 2 mu k cestě vzhůru pomůžou. Slávek Pham, Paulie Garrant, novinka číslo 4. Nicméně nás po novinkách už pochopitelně zajímá top 10. Už jsme v té lepší polovině našeho žebříčku, takže rovnou říkám jména. Užel, Imel Angel a Ultranaté, to je dneska 10. místo.
1: Evropa 2 Music Chart. Šplhoun týdne.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2. Já jsem teď úplně ztratil pojem o tom, co už jsem vám řekl a co ne. Mám podezření, že nezaznělo, že na 10. místě Užel, Imel Angel a Ultra Naté se stali postupem tohoto týdne uplynulého. A sice z 16. na 10. místo se jim povedlo poskočit, takže zasloužený šplh týdne. Jestli jsem to neřekl, tak dodatečně si myslím, že to takhle stačí. Jinak tohle teď na 9. místě byla skvělá věc od takové možná nezvyklé sestavy dohromady Alesso a Pendulum. Za chvilinku Cat's Eye, o těch už jsme mluvili, o téhle holčičí kapele. Dneska byla řeč, že se objevili ve stejné soutěži jako zpěvačka Adele, která se začíná dařit na světovém poli, tak Cat's Eye za chvilinku na 8. místě po kratičké pauze. No a potom všem ještě, na to se vždycky velmi těším a vím, že spousta z vás taky, hudební zpátečka, která nás dnes zavede do závěru srpna roku 2024. Takže to je vlastně doba, kterou bychom ještě měli mít poměrně v čerstvé paměti. Ale třeba se budete divit, co tehdy bodovalo u nás na Evropě 2, tak vydržte.

0: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
1: Tak dobře.
0: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
2: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
0: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

Hudební zpátečka v hitparádě Music Chart na Evropě 2 vždycky zazní mezi 8. a 7. místem. To 8. už jsme slyšeli, to byly Kecáji, za chvilinku na místě 7. Sombr. Teď ale pojďme teda trošku zavzpomínat, trošku si pocestovat v čase do roku 2024, do závěru prázdnin, do 29. srpna úplně přesně. A začneme s ukázkou tehdy 18. místa. Tam byly tehdy Sophie and the Giants.

Toto bylo 18. místo před dvěma lety. No a můžeme si rovnou připomenout i místo 14., na kterém byla taky taneční záležitost Purple Disco Machine a Aziz.

mám je prostě rád. Ale stejně tak si myslím, že mě tehdy bavilo to, co vyhrálo. Takže z 29. srpna 2024 první pozice, vzpomenete si Angry Beats, Wylow a další, spousta jich byla, takhle to znělo. Evropa.

0: Žádná jiná z novinek z minulého vydání hitparády Music Chart na Evropě 2 se nedostala výše než ta, kterou teď jsme slyšeli na šestém místě. Robin Schulz a Verbs, tak jsou ti, co jí mají na svém kontě. A my jdeme ne na páté místo, jak by možná někdo čekal, a na Ebu Farnou, ale ještě taky na Future Hit a tím pádem na jednu z nejočekávanějších hudebních spoluprací poslední doby. Musím říct, že mám teď radost, že mám na to trošku víc času, trošku tady dát pojednání o tom, co nás čeká. Někdy to vychází tak, ta stopáž hitparády, že v druhé hodině to musím hodně hnát. Máme na to vždycky půl minutky, ale teď prostě čas trošku vybil a to jsem rád, protože tohle, přátelé, co je před námi, tak je spojení Martina Garrixe, tohohle nizozemského slavného DJ a producenta. A teď poslouchejte s kým, s legendární irskou kapelou U2 a je to venku. To je podle mě opravdu fascinující kolaborace. Její skladba se jmenuje Fireflies a je to opravdu, jak asi očekáváme všichni, propojení emotivního roku s moderní festivalovou elektronikou. Fanoušci měli možnost si tuhle novou věc od Martina Garrixe poslechnout při jeho vystoupení na Tomorrowlandu, kdy se na pódiu nečekaně objevil kytarista The Edge. No a právě v tenhle ten moment tak se to stalo úplně virálním. Tady ta chvíle tak obletěla sociální sítě. Fireflies staví na charakteristickém vokálu Bonovoxe, kytarových linkách U2 a typické melodické produkci Martina Garrixe. S tím, že navíc ještě ta spolupráce jejich, ač mě přijde naprosto přelomová, tak vlastně není první, protože už mají za sebou práci na hymně pro evropský fotbalový šampionát UEFA Euro 2020. Možná si vzpomenete skladba We Are The People. Takže vlastně už po druhé Martin Garrix a U2 a druhý dnešní Future Hit.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

0: Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a tohle bylo čtvrté místo v podání Sarah C. a Martina Haricha. No a než teda předáme první, samozřejmě bronzovou, pomyslnou medaili za třetí pozici a pak taky stříbrnou a pochopitelně i tu zlatou, tak se ještě podíváme do zahraničí, do blízkého ovšem, a to do Polska, kde je rádio SK. Pochopitelně i rádio SK v Polsku má svoji hitparádu a tam teď figuruje v ní i Alex Warren, a to na 18. pozici s novinkou Passenger. On těch novinek Alex Warren má víc, protože vydává právě teď na konci srpna druhé album, desku Wild Child, no a právě energický letní single Passenger tak je tím titulním a navazuje prý na úspěšný debut z roku 2025. Věnuje se otevřeně tématům ztráty, uzdravení a vzpomíná na svého tatínka. První album prý odráželo mysl zlomeného člověka. Toto představuje muže, který se snaží uzdravit, říká Alex Warren, který ještě navíc momentálně koncertuje v rámci svého světového turné, které je potřeba poznamenat, že je vyprodané. Takže kvalitní materiál tady nabízíme zvenku.
1: Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku?

0: Nemám představu o tom, kolik je těch opravdu nejvěrnějších posluchačů hitparády Music Chart na Evropě 2, to znamená těch, co poslouchají od začátku do konce. Kdyby jo, tak už se teď posloucháme 2 hodiny. A já jsem teda v úvodu hitparády říkal, že po té delší době, co jsem tady nebyl, že jste mi dost chyběli. A teď po těch 2 hodinách, kdy jsem si zase hitparádu spolu s vámi dal, tak můžu říct, že opravdu i ten žebříček mi chyběl a celkově ta atmosféra naší Music Chart. Tak doufám, že to máte taky tak, že jste si spolu se mnou užili 33. vydání roku 2026, nebo taky 696. celkově, historicky. A pojďme si ho ještě rychle zrekapitulovat, než zazní, než se ozve i s fanfárou první pozice. Tak začnu těmi, co mají ne fanfáru, ale spíš takovou tu skladbu na rozloučenou. A to jsou ti, co vypadli po 7 týdnech, Krištof a Dominik Aladža, po 7 týdnech maximálních. Po týdnech 3, tak Alok, Jennifer Lopez nás opustili. Po týdnech 2, Justin Bieber, no tak to teda, jak tady pořád vás chválím za výsledky, to jste mě trošku zklamali, ale tak stane se, no. No a po 1 týdnu The Kid Laroi, všichni pryč. Dnešní novinky, které naopak míří dovnitř, novinka číslo 1 Illinium Ellie Goulding, novinka číslo 2 Jazzy a Chris Lorenzo, novinka číslo 3 Rayep a Nathan Nicholson a novinka číslo 4 Slávek Fam a Paulie Grant. Nadívám se, kolik písní vypadne dneska z top 20. Když máme 4 soutěžní novinky, tak 3 vypadnou, takže ty některé 3 z těch 4 tak mají jistý postup, ale samozřejmě může se to tak promíchat díky vašim hlasům, že zrovna třeba nepostoupí nějaká ta vaše favoritní, takže určitě i novinkám dávejte hlasy. Stejně jako těm, co už jsou v top 20. Martin Garrix a Ed Sheeran na 20. místě, Miles Smith 19. Mirai jsou 18. pro dnešek, spadli tam ze 7. místa 5. týdne, Luis Capaldi 17. Lauryn pak 16. Na 15. pozici Dermot Kennedy, novinka z minula od dvojice Mark Dan Raymond na místě 14. i novinka od Dany je tady na místě 13. Bere se rozloučil po 7 týdnech na 12. a další novinka pak úspěšná Norma Jean Martin místo 11. Šplh týdne je pak na místě 10. z 16. na 10. poskočili Užel, Emil, Angel a Ultranate, Alesso, Pendulum dohromady na 9. místě, Kecaj na místě 8. Sombr, to už je 7. Nejúspěšnější novinka Robin Schulz a Barbs, těm se povedla a jsou s ní dnes 6. tady u nás. Eva Farná pak na 5. místě, Sarah C. a Martin Harich na místě 4. Potom loučení po 7 týdnech na 3. a 2. místě, na tom 3. David River, Anika Iris pak 2. taky se loučí po 7 týdnech. No a jak jsem říkal, že bude nějaké zlaté první místo, že to bude s vyhlášením, s fanfárou, s korunovací, tak ano, pro kapelu Post It. Zase, to už se nám tady opakuje, po několikáté poustici drží neochvějně to první místo, respektive vy je tam držíte hlasováním na Evropa2.cz a já to nechávám na vás. To, jak jsem říkal s Justinem Bieberem, že jste mě zklamali, samozřejmě to byla velká nadsázka. Nikdy mě nemůžete zklamat, já jsem rád o to, že posloucháte, že hlasujete na Evropa2.cz a že tohle všechno bude platit i pro ten následující čas. To znamená, za týden se u hitparády zase uslyšíme, do té doby hlasujte, do té doby se mějte nádherně, hezky prožijte ten vstup do školního roku pomalu začínajícího, nemějte z toho nějaké velké trauma, protože my na Evropě 2 vás dokážeme dostat do pohody v jakémkoliv čase. Tak užívejte, mějte se krásně a zatím pa.
1: Celý se klepu a

0: Evropa 2 začíná nedělní brzda, Vojtáno, Arne, Anasty, zdravíme každého posluchače, hoši, já zdravím i vás.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Dobrá energie.
0: Vypadáte skvěle.
2: Já vím.
0: Jo, ty to víš.
2: No.
0: A máš někdy pocit, že nevypadáš dobře?
2: Ne, já vypadám skvěle.
0: Ty jsi skvělej celoživotní.
2: No.
0: Jo, takhle.
2: Já jsem býval ošklivej. A teď jsem se z toho dostal.
0: A kdy se to stalo, ta přeměna?
2: Předloni nějak.
1: Takže mi říkáš, že tam ještě je
2: šance.

0: Ladíte Evropu 2, nedělní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Máme tady příklad jedno drsného rodičovství, samozřejmě ze strany otce. 48-letý otec šel se svým 7-letým synem a 12-letým synem na nejvyšší japonskou horu Fuji. A zhruba ve 2500 ten 7-letý, že už jako nemůže. A fotr, tak tady počkáš.
1: Nasty, já mám trochu podezření. Kolik tě je?
0: Je to příběh z vaše.
2: Já bych ho naložil na ramena,
1: že bys toho byl schopný.
0: Ne, Nasták by ho vzal.
1: No já vím, ale že by je vzal sebou na Fuji, tomu
0: ale nechal by ho tam. A normálně on tam teda nechal toho 7-letáka někde na lavice, s tím 12-letým pokračoval na vrchol. A naštěstí to dopadlo tak, že po 3 hodinách nějaký pracovníci chaty ve 2500 metrech našli toho 7-letáka. Zalarmovali otce, ať se kouká vrátit pro syna. Dobře to dopadlo, nic se mu nestalo. Chlapa,
2: já jsem si teda pomohl.
0: Jenom doživotní trauma, jinak vlastně nic.
2: Je to 3776.
0: Jako vejška, jo, celá.
2: Vejška. Já jsem si musel jako pomoct, abych věděl, jako, o čem se tady bavíme. To už je docela kláda. No, tak nahoře máš sníh, podle mě celoročně to asi
0: tak by si vzal po druhý třídlo běžky, no bože.
2: No, a... No, 7-leták na 3,5, to je slušný. To je dobrý táta.
1: To no, zajímalo. Nevím. Tomagor, podle mě docela.
2: Mariňák. Byli jste na sněžce někdy s rodičema? Dáme si aspoň teda verzi.
0: Já jsem se dostal do půlky, pak šel táta ze Segru, už jenom nahoru.
2: Počkal jsi.
1: A Fotr vylitej tam ani nedojel.
3: Jakoby show.

0: Evropa 2 a teď je řada na vás, drazí posluchači, 257-400-888, číslo sem k nám do studia a pojďme volat, protože kdo se, hele, tady se nám to rozblikl, kdo se dovolá, tak má možnost nadiktovat čtyři slova a my je zakomponujeme do básně. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Jak se jmenuješ?
1: Damián.
2: Ahoj, Damiáne.
0: No tak, Damiáne, odkud voláš?
1: Z Prahy.
0: Dobře, kolik tě je?
1: 12.
0: No a teď mi řekni, jaký jsi měl prázdniny. Od 0 do 100%.
2: Hezký.
1: A 100%.
2: Kde jsi byl 100%? Je super. Byl jsi někde? Byli jste někde na dovolený?
1: V Rakousku.
2: Tam je krásně. U jezera, jo, někde?
1: Na horách.
0: Lyžovat.
1: Chodit.
0: Teď jsem čekal, že mě převezeš normálně. Tak Damiáne, čtyři slova. Máš něco na paměti, co bychom tam mohli dát? Klidně, co si takhle vzpomeneš za ty prázdniny, tak to tam můžeš nakulit.
1: Horko.
3: Horko?
0: Cože, horko?
1: Ano.
3: Berem horko, super. Horko. Co máme dál?
1: Oblečení,
2: dobře.
0: A zkus něco úplně odinut.
1: Škola.
0: Škola.
2: Škola, to už je tady, veď. Těšíš se, nebo se ti nechce?
1: Ne.
2: Ne. To
0: ne,
2: chápeme.
3: Ne, ne na všechno.
0: Jako, jo, dobře.
3: Netěší a nechce.
0: A poslední slovo?
1: Náramek.
2: Náramek.
0: Náramek. Ty jsi dobrý, že tomu rozumíš. Já jsem rozuměl pozemek.
2: Jsi dobrý, že jsi hluchý, děláš v rádiu.
0: Damiáne, díky moc, za chvíli tady máš čtyři básně.
1: Ahoj.
2: Čau.
0: Vaše, jaký slovo by vystihovalo vaše prázdniny?
2: Horko letos asi. Tady z těch čtyřek, myslíš, že je to nějaký
0: obecně,
2: slovo?
0: Obecně.
2: Tyjo, změna.
0: Hezky.
3: Já mám řeka.
0: Jo, vy jste chodili často k řece.
3: Ale řeka a Nebeldort, teda samozřejmě.
0: Aha.
3: To moje dvouletá dcera říká pedalboardu Nebeldort.
2: Jo, Nebeldort.
0: Jezdili se na Nebeldortu.
3: Tak hodně, nebylo to téma, že bychom ho chtěli na příští léto už pořídit.
2: Nebeldort,
3: pořád.
2: Krásný. A tady na stěku?
0: Já mám plevel.
2: Plevel?
3: Odpleveloval jsi.
0: No,
2: ty to nějak...
0: Já to nedělám moc často, ale mám to furt na paměti.
2: A celý prázdniny, jo?
0: No, dost často.
2: Kolik z toho odplevel takhle?
0: No, dneska jsem zrovna kýbloval ty bodláky, to je...
3: Jo,
0: to
3: no, jsou kamarádi, se šířej, teda, no. Aha.
0: Ty jedou strašnou rychtu.
3: Varovala mě maminka, která už je zkušená životem a někde byl bodlák, jsme měli na pozemku, jak tam necháváme všechno krásně růst. Ne, nám se líbí, jak to krásně tady. A máma, ne, bodláky, ne. Tak jsme ho vyrvali zatím dobrý, teda, no.
0: No, tak já jsem takhle dva měsíce ho měl v hlavě. Tak to je všechno, za chvíli básně, jdeme na to. Brzda.
4: A nebí jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
5: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
6: Kdy je kuřák zarostlej, no?
5: Když mu dojde pěna na hulení.
4: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
5: Já bych to třeba ještě jedno.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

občas na to, že to, co děláme přes den, nám dá jistou energii, nebo spíš ji ubere. A pak nám tady nadiktuje někdo čtyři slova a během krátkého okamžiku ta báseň, já to teda potím doposlu.

0: Aspoň o pár vteřin, protože bych jinak byl úplně v loji. Takže kdo začíná?
1: Takže Damian z Prahy, který mu je 12 let a my děkujeme za takhle mladý posluchače, nám zadal tato slova. Horko, oblečení, škola a náramek. Ty jsme museli zakomponovat do našich výtvorů.
0: Tak Vojtáno, můžeš začít.
2: Okay. Prázdniny nám končí, s nimi končí výheň. Pomalu se loučím, těším se na líheň. Líheň krásných spolužaček v září bude ve škole. Už si na ně brousím váček. Jančit budem na stole. Dám jim za to náramek, odnesou si pár ranek.
1: To je krásný.
0: Tak Arny, zasaď.
1: Ano, moje báseň se jmenuje Krásná učitelka. Učitelka z naší školy fakt je blbá, až to bolí. Jenomže je prostě kočka, milujem, když horko je jí. Nemůžem se léta dočkat, kulky se nám touhou chvějí. Náramek si nechá jen, oblečení jinak sundá. Nejkrásnější ze všech žen, ale opravdu fakt pěkná sundá.
0: Dobře, no, to nejhorší nakonec. Tak
2: kulky a váčky bychom měli.
0: Arny pořídil kouzelný náramek, otočil s ním, bum, v lavici seděl. Zas byl maminčin malý mamánek a zas u tabule nic nevěděl. Polilo ho horko, začal mít rád trojky, řekl, pojď sem Zorko, vem ty svoje bojky. Teď vzpomínka na Arnyho mládí a jeho základku, oblečení neřeší, školu házel do pohody jako lano na kladku.
2: Krásný. Se zeptáme Zorky teda.
0: Jestli to sedí.
2: Jestli to sedí. Brzda. Jakoby show.

0: Je tady nedělní brzda. Poslední prázdninová nedělní brzda, Evropu 2 posloucháte, samozřejmě vy to víte a jsou tady naše...
1: My jsme to teď zjistili.
0: Kluci přišli do práce na poslední den, prázdninovej, takže fake news, pojďme do toho.
2: Arny.
0: V pražské zoo mají nejrychlejší zvíře na světě, jedná se o lamu alpiko.
3: To je rychlost. Jaromíra Soukupa opět napadl neznámý útočník. Policie podezřívá jednoho z otců dětí Agáty Hanichové. Policii tak čeká náročný výslech všech 152 podezřelých.
1: Dámy, které se ještě ve svých životech... Počkat, jinak. Dámy, které... Dámy, které ještě ve svých životech nejsou poskvrněny mužem, si našli svůj vlastní oblíbený sport, panagliding.
0: Panagliding. Že se jí neposkvrnil.
4: Jakoby show. Žhavý novinky Evropy 2. Alesso a One Republic. Alesso a One Republic.

0: 22. Dnešní nedělní brzda. Oši, hrajete šachy?
1: Já amatérsky znám pravidla, řekněme.
2: Já je, tak znám pravidla a prohrávám většinu zápasů.
0: Aha. Já jenom, že jsem koukal na Netflixu na dokument, kde hraje hlavně Magnus Carlsen.
2: Aha, to je dobrá figurka.
0: Což je 35-letý Nor, který 10krát v řadě obhájil mistra světa a potom se stalo to, že to začal odmítat, protože měl nedostatek motivace. On je trošku specifičtější, dejme tomu.
2: Je krásně divnej, no.
0: Jo, ty takhle to znáš. A mně se líbilo na tom dokumentu, že existuje nějaký mladík, teď se omlouvám, neznám přesně jméno, a ten byl velice kontroverzní, bo je velice kontroverzní a na jednom turnaji toho Magnuse sundal. Prostě vyhrál.
2: Už vím, kam míříš, no.
0: A ten Magnus přišel tenkrát na hotel, tam byly média a hlavně jeho táta, který jsem pochopil, že mu asi je nějak vždycky nablízku a možná mu dělá management. A on říká, no co je, jsi prohrál, tak co tady roztahuješ rukama? A on říká, ne, on hrál jako počítač. On měl tahy, který vydedukoval normální počítač. A oni vlastně přišli na to, není to potvrzený, je to vlastně jako fáma, proto vlastně ten mladý kluk tam vystupuje v tom dokumentu, že měl vibrační kuličky v zadku.
1: Co?
0: Vibrační kuličky měl v zadku.
1: To mě na té zprávě šokuje nejvíc.
0: No jasně.
1: Že to existuje.
0: No. A že mu to vibrovalo tak, aby hrál a tahnul
2: na těch šokům. Střelec na... brr, brr, brr.
1: No, to vybruje morzovku, jo.
0: No, takhle to tam bylo nazvaný, že asi zřejmě tam měl nějaký jako signály, co má dělat. A on skutečně, když vzali tahy jeho hry a dali to do počítače, tak on v podstatě jel úplně stejně, jako by ti dával predikci počítač.
2: Jasně.
1: Kámo, kdyby mi dali $1,000,000, abych porazil Kasparova s kuličkama v zadku.
0: O velikosti basketbalového míče.
2: Tak co bys udělal?
1: Vůbec.
0: Nedal bys to?
1: No, jako v nějaký kuličky, aby to ještě vybral, to je nechutný, si až srandu.
2: Mě by zas nenapadlo u toho hrát šachy, to já mám v zadku furt.
1: Když ty tady vybruješ občas.

0: 2, nedělní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty a téma našeho samoforu, neboli vtipu, který jsme vymysleli v předchozích 5 minutách, je síť. Tak kdo začne?
1: Tak já začnu.
2: Tak
1: já začnu. Ryby mají třídní schůzku a žralok, ten učitel říká sardinkám, těm rodičům těch malej sardin, chápeš?
2: Jasně.
1: Ale jestli fakt nechcete přijít o děti, tak jim konečně zakažte sítě.
0: Proto jsem udělal samofory 2, protože jsem tušil, že to půjde tímhle směrem.
2: Taky takže to mám tímhle směrem, jak to prolož.
0: Teď vám řeknu ten druhej. Pán, co provozoval dětský tábory, sedá do IT sektoru a instaluje pro firmu internet. No a teď on, ty firmní zaměstnanci něco stahujou a chvíli to jde rychle. A chvíli to jde pomalu. Tak se stěžují a říkají, prosím vás, co to je? A on říká, no to je taková houpací síť.
1: No, to je dobrý.
0: Dobře?
1: Nebo aspoň jsem se zasmál víc než ty mě.
2: Tady máme fajtík, tak já jsem rád, že jsem z tohohle venku. Kiki a Maki jdou na přijímací pohovor do IT firmy. A
0: to jsou jako ty volejbalistky.
2: Ty volejbalistky, no. A šéf říká, hele, vy jste krásní holky, vynikající volejbalistky, ale co chcete dělat v počítačové firmě? A holky, no my jsme strašně dobrý na síti. No, tak tak. To jsi mohl klidně nechat.
1: Já miluji vlastně jakový emoce.
2: Hele, nemusíš se vždycky zasmát, tak mě v tom klidně vykoupej. Dvě brzda, jakoby show.
3: Evropa 2. 80. Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
4: 88.2 a 105.5 FM. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.

0: posloucháte nedělní brzdu Evropy 2 na Stiarny Vojtáno a protože jsme v polovině, tak jako obvykle přejeme veršem oslavencům. Svátek slaví Evelína, Vladěna a Pavlína.
1: Evelína věští z karet, bere za to 1500. Jde to z kopce jako baret, dostala teď 15 let. Co ti vadí?
2: Ne, nic, super, jde to z kopce.
0: Miluju ty příběhy jako baret.
1: Z kopce jako baret, no.
0: Vladěna.
1: No.
0: Sjede všechno, Vlaďka, chábr, brácha, taťka.
2: Z kopce, no.
1: Hezky.
2: Bože.
3: Tam je to z kopce.
4: Oslavujem Pavlínku, říkáme jí Pavlí, už je velká na plínku, občas hodí šavly.

0: Evropa 2, máme tady nedělní brzdu a přichází skrze éter jakoby hádanka. Tedy hádanka, na kterou si můžete zkusit odpovědět, ale pak přijde hned potom pravdivá odpověď. Tak pojď. Začni ty, Arny.
1: Dobře,
0: ukaž nám, jak to funguje.
1: Víte, co zaujme úchyla na dětském hřišti?
0: Žiž, ne.
1: Úchyla na dětském hřišti? Proléžačky.
2: Okay. Jak se říká kocovině způsobené pervitinem?
0: Kocovině způsobené
2: pervitinem.
0: Nevím.
2: Kociánovina.
0: Víte, jak se říká vadě, a kvůli které se přehlížejí mužské orgány?
1: Že má někdo vadu.
0: Víte, jak se říká vadě, díky které přehlídnete mužský orgán?
1: Ne.
0: Je to varloslepost.
1: Varloslepé.
2: Ale úplně.

0: dvě nedělní brzda, Vojtáno, Arne a Nasty. A zajímavá zpráva, taková svůní sentimentu. Jeden vysokohorský turista našel svůj baťůžek, který zapomněl v horách.
1: To voní úplně.
0: Našel ho tam po 63 letech.
2: Oh, počkej.
0: On spadnul do průrvy, včetně toho baťohu, ale z průrvy on se dostal, baťoh ne. A dneska je mu 680, 86 let.
2: A našel on tam v lesi pro něj zase, jo?
0: On to asi zřejmě jako roztal nebo nějaký...
1: Ne, tentokrát vylez jenom baťůžek.
2: Dědek tam zůstal.
1: Dědek tam...
2: Tam zmrznul. Ale furt žije, on vyleze zase za 50 let. Evropa 2. Brzda. Jakoby show.
3: Evropa 2. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, Alena Volka, Faded.
1: Jo, Faded, Faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
1: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádního zahráli.
3: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Díky moc a užijte si to.

0: Evropa 2, nedělní brzda, Vojtáno, Arne, Anastie, a přichází na řadu Vojtánova otázka. Tak se ptej a vy všichni ostatní, včetně samozřejmě posluchačů, vás dvou, si můžete zkusit odpovědět.
1: No, tak pojď.
2: Hoši, je to otázka, kterou já bych se bál dát některým svým kamarádům, ale vám zrovna jako ne. Hoši, co se tady děje? Nic dobrý, dobrý, já tady budu dělat, ten tady dělá potápníka a nic dobrý.
1: Tak, otázka.
2: Kdyby ti tvoje dítě řeklo, že ho přitahuje stejné pohlaví, jak bys na to reagoval, si myslíš?
0: Já v pohodě.
1: Jo?
0: Jo. Já jsem si to představoval. A tak jak hodně, když ta příroda... Cože?
1: Jak jsi to představoval?
0: U sebe...
2: Já myslel, jak hodně ho přitahuje to pohlaví. Jo, tak trošku kucíl.
0: Ne, tak jsou věci, které neovlivníš. Aha. Jednou jsem moderoval na Prideu a ptal jsem se, což je taková asi, nevím, prostě otázka, jestli to jako vznikne v procesu života, ta chuť, anebo vlastně už je to do vínku dáno. A vlastně ta pořadatelka mi řekla, že to oboje dvoje je správně. Respektive obě dvě varianty jsou možné.
2: Hmm. Super. Tak a teď ta osobní otázka, no, na kterou máš odpovědět.
1: Ale já bych to přijmul, já jsem si docela dost jistý, že to není jako fra... No to není, co s tím uděláš. Já mám kamaráda velmi dobrýho, který má dva syny a jeden z nich je gay. A ten ve chvíli, a je to fakt dobrý chlap, rodinej typ, prostě skvěle se stará o rodinu, kluky miluje od malička, řádí s ním všechno, a ten to nes hodně těžce. Přijal to, ale trvalo to hodně dlouho, takže to není o tom, co s tím uděláš, ale jak to ty přejmeš. Takže...
0: Navíc, co já znám geje, tak jsou jako spíš lepší než ty chlapi, co geové nejsou. Jako
1: jak to myslíš?
0: Empatii.
1: Já myslím, že my s nimi taky budou zmrdíci, jako normálně.
2: To víš, že jo. To víš, že jo, nech bejt.
0: Tak děkuju.
1: Prosím.

0: Ladíte Evropu 2, nedělní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Možná se vám, hoši, máte pocit, nebo přišli jste někdy na to, že by vám v restauraci udělal kuchař něco schválně, nějaký jako plivanec lehkej, nebo...
1: Jako nevím o tom vědomě.
2: Teď jsi měl něco slaného, ale nemyslím si, že to...
0: Že to mělo být slaný.
3: Že to bylo v restauraci, ale...
0: Nebylo to vůbec jídlo.
3: A nebylo to vědomě, ale...
0: Hoši, no, stala se taková věc, že nějaký číšník prostě se nepohodl se zákazníkem a napsal vzkaz kuchaři k těm míchaným vajíčkům, flusni mu tam a připal to a naplivej do toho. Jo. No jenže ono se to propsalo na ten účet potom, takže to viděl ten zákazník.
1: Jo, hezky.
0: Takže to úplně jako neprošlo. Ale že vlastně to takový mýtus, flusnet někdo do jídla, kolikrát jsme to slyšeli, a ono se to asi fakt jako...
1: Jako děje. Já si myslím, že to děje od těch, co vím, co dělají v restauracích. Já
2: a třeba... čemu to pomůže?
1: No, asi si uleví, no.
0: A pak koukaj, jak ty se baštíš a říkaj, jestli to je debil. Mám v tom naflusáno. No.
2: Aha.
0: No. To bys musel být na to debil, ty nejseš, takže
1: je
0: to,
1: dobrý,
0: to neudělá
1: jako,
0: radost.
1: No. Je dobrý, jako ta prevence, vědět, do který hospody radši nemáš chodit.
0: Jasně.
1: Aby se ti to nestalo.
0: Jasně.
2: Čemu se směješ? Ty jsi jako uměl?
1: No, tak se směju, no. No, takže tak, takže to, o čem to vlastně je teda celý?
2: Dobrý ráno.
4: Jakoby show. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Forgot lyrics.
1: Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: zajímavou debatu u nás v rádiu, jestli máme rádi dámy, které dělají mužskou činnost.
1: Příliš soběstačné, řekněme.
0: A nebo jsou málo soběstačné a potřebují velkou podporu.
1: Já si toho hrozně vážím, když žena se umí postarat o se, i chlapa, jako myslím, ale teď jako, že nemám ty předsudky a že to je hrozně fajn, když ta partnerka jako tě neotravuje s každou blbostí a vyřeší si to sam. A na druhou stranu všeho moc škodí. A když pak jsme se tady bavili s Vojtánem, že Vojtáno má trošku
2: ano,
1: takovou soběstačnou, ženu a já teď taky.
0: Můžeme říct, že pánové oba dva mají soběstačný.
1: Mně to přijde, že někdy je moc, jakože montuje ty věci.
2: Nenechá tě to udělat.
1: Jo, protože má pocit, že to udělá asi líp a bezpečnější.
2: Ano, ano.
0: Což mimo jiné Vojtáno to má v textu své písně zaspitchuje.
2: Přesně. Jak to děláš, dělej to jinak, dělej to, jak to dělám já, aby to byla dřina. To ještě...
1: to přesvíte.
2: A protože ona to dělá složitě, že jo? A pak ještě ji naštve, když jako vlastně zjistí, že to je jednoduše. A chce, dělej to jako já, prostě, dělej to složitě. A...
1: ale já to nemám jako u Elišky, že bych tam cítil, by to bylo nějak jako, že mi chce něco dokázat. Tak to není, ona prostě zvyklá se jako postarat, ale ještě k tomu je cholerická a... někdy mě to fakt staré.
0: Ale otázka, Vojtáno, na tebe. Udělal jsi to někdy tak, že manželka řekla, tak teď jsi to udělal jako já? Nebo vždycky je to tak,
2: ne, tam... už se naučila mi dát za pravdu. Teď jsme třeba řešili, že dcera má odrážedlo svoje první a nějak furt na tom jako jela, ale nějaký tam dělal, něco jí dělalo nějaký problém. Já jsem vypozoroval, že tam jsou takový jako ty stupačky nebo takový jako to. Jasně. A že se jí o to trošku drhnou nožičky. Já říkám, tyjo, já ty stupačky dám pryč, protože podle mě jí tam vaděj a prostě mě to je blbost vůbec že ne. Já jsem ty stupačky sundal a Amálka najednou frní. Ale žena přišla a říká, no dobře, jak jsi měl pravdu. Takže...
1: Takhle, oni nás můžou poslouchat teď.
2: Oni teď poslouchají.
1: Milujeme je.
2: Ona
1: to poslouchá. Jako miluju, jako.
2: Ona to poslouchá teďka, stopro.
1: Hodně.
0: Tak dej nějaký kontra, ne? Abys to...
1: ona to dělá skvěle.
2: Dělej to, jak to děláme, já.
3: Jakoby show. Evropa 2. Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Hádáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: nevíš, co přijde.
1: Posloucháte. Show. Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
1: Já to chtěla říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
1: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď? No.
0: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštějte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to by jí dráhy. Německa.
0: Frontschaft bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Pece, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera s kámošem na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
3: Dnešní song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
3: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No, tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Děbina, to byla pantofle z Turecka.
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už za 3 dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek.

0: Evropě 2. Víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. Na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Už to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.